0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Sleduj Fine. Fine.

kousky rozpadá se realita. Vidím, jak mizí v minulosti, co jsme budovali. Cokoliv oproti tomu se zdá jak banalita. Mám pocit, že už to nezvládnu slepit dohromady. Yeah. Hádám, že musím zabít starý já, aby to nový mohlo jen tak volně lítat a žít.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
4: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie Abrams.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
10: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na klimaexpress.cz.
2: Fajn.
3: My name is Somer.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
4: Right, babe.
2: Fajn.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Tahické léto a Popolas Praha už je tady.
2: Zábava, vlny, tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Akvapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
4: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než fajn.
5: Music.
4: Fajn.

0: Hudba, kterou nemusíš hledat. Fajn.
1: Pořád se ptala,

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní stěnu.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.
2: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
5: Umělá inteligence nejvíc zasáhne pracovní trh v bohatých zemích, kde může ovlivnit zhruba každý sedmý pracovní místo. Odborníci ale uklidňují, že kromě zanikajících profesí budou vznikat i nové a největší výhodu budou mít ti, kdo se právě s AI naučí pracovat. Šest největších českých bank vydělalo za poslední pololetí letošního roku téměř 48 miliard korun. Nejvyšší zisk vykázala Česká spořitelna, dařilo se ale i dalším velkým bankám. Herečka Jennifer Stone, známá ze seriálu Kouzelníci z Waverly, už několik let pracuje jako zdravotní sestra na pohotovosti. Přiznala, že ji pacienti poznávají mnohem častěji, než by čekala, a podle ní jim to častokrát i zlepší náladu.
1: Fajn.

0: vítejte na divokém západě, partneři. Slyšel jsem, že se hledá nějaký bandita. Bandita, co otravuje nebohé pocestné. Naše počestné pracující páry rukou a nutí je vstávat brzo ráno. Neplést se mnou, já nikoho nenutím. Tak to jdem vyřešit. Sheriff Morning Boost, Tassi Colty a jednoduše banditu, co si říká ráno, jde odpravit. Možná bude viset. A abychom si to nehodili my, taky tady na divokém pátečním západě máme nějaký ty songy v playlistu. Takže pokud i vás přepadl bandita, co si říká ráno, a přepadl vás ráno, no stress, tady jste pod ochranou. Jdeme na to. Morning Boost.
1: Fajn. Lidi svítí a my stojíme spolu ve stínu. Modré oči, jak kdybych koukala do safíru. Tuhle noc mi klidně ulož, potom nakopíruj. Dneska vysoko jsem, nejdu zpátky, jsem je hlava.
0: To byl právě ten škodlivý bandita, ale to se dá jednoduše vyřešit.

dnešní ráno Calvin Harris. How deep is your love? Tady na Fajnu. Doslovně přeloženo. Jak hluboká je tvoje láska? A já se ptám, jak hluboká je vaše láska k pivu? Doufám, že teď na zadní sedačce nezačal třeba váš sedmoletý sen přemýšlet. To by bylo asi něco špatně. Ale otázka, na kterou si dneska všichni v hlavě odpovězme, protože dnes je ten den, kdyby podle mě měl být pro Čechy státní svátek. A všichni jsme měli zůstat dneska doma. Nevím, co se stalo, že jako jedeme do práce, nebo že už jsme v práci. A je úplně jedno, že pivo nepijete, vy byste taky zůstali doma. Protože samozřejmě těžit cizího štěstí je to, co nám jde. Dámy a pánové, dneska je Mezinárodní den piva. To je náhoda, že je pátek. Když jde o jiný dny jako národní dny, tak se ptáme, kdo to sakra vymyslel, když jde třeba o den toaleťáku nebo den spodního prádla, ale dnes smekáme před tímto člověkem, jaký skvělý nápad a načasování přímo perfektní. Tak na dnešek, pokud vám bylo 18, na zdraví a vsadím se, že něčí snídaně je na dnešek přímo jasná.

0: Všemi milovaný Harry Styles, v tuhle chvíli na fajnu jeho American Girls, 18 minut po 6. hodině, krásné dobré ráno, Morning Bush pokračuje dál, za malý okamžik s tímhletím. With the MC Beach and Honey, jejich song Show Me Love. Song, jehož refrén je takový, kterým bychom se podle mě měli řídit, nebo spíš by se ním měl řídit každý vztah. Show me love, no need money. Tak většinou je to naopak. Need money, don't show me love. Tak uvidíme, jak to dopadne. Tohle si dáme za malý okamžik a kromě toho... Zavzpomínáme na mistrovství světa ve fotbale. Shakira, Burna Boy, jejich Die Die. Tak tyhle songy za malou okamžik. Pěkný ráno, pak dáme tři random fakta. Morning Boost.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
9: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.

Shakira, Burna Boy, jejich Die Die, půl sedmý, aktuální čas, tohle je Morning Bus. Teď jsme zavzpomínali tak trošku na mistrovství světa ve fotbale a u toho ještě chvilku zůstaneme. Tady jsou tři random fakta. Argentina vyhlásila, že 15. července budou mít státní svátek jako dnem národních týmů na památku obratu proti Anglii na mistrovství světa. Tak teď to dává smysl, proč v Česku žádnej fotbalový svátek nemáme. A to jsme dokonce Anglii před několika lety porazili. Škoda, no. Ale nevěsme hlavu. Hele, v červenci máme třeba den slovanských věrozvěstů, Cyrila a Metodě. Taky dobrý. Pokud muž upadne a okamžitě dostane víte co? Nepřemysťujte ho. Může to být známkou poranění páteře. Nevím, koho by to sice napadlo, ale jedna holka od nás ze střední byla schopná fakt všeho, říkal kámoš. A podle nového průzkumu si každý pátý uchazeč o práci z generace Z přivedl na pracovní pohovor rodiče. Nic, co by někoho mělo pohoršit, ale berte to tak, že hezký maminky nebo tatínkové se nevidějí prostě každý den.

0: James Hype, Megi de la Rosa, jejich Ferrari v tuhle chvíli na fajnu, 2 minuty před 6:45. Dámy a pánové, celý týden, jak tu není Wendy, moje kolegyně, tak nemusíme řešit nějaký song fight, tudíž se s ní hádat, co bude hrát v playlistu, ale jednoduše hrajeme to, o co si nejrychlejší z vás napíšou. A dnešek nebude jiný, nejspíš na nějakou za tu dobu poslední příležitost napsat si o svůj song, takže 724-634-634, pojďte si říct o váš hraní song, co by vás takhle dokázalo po ránu probudit, co byste tu teď za malou chvilku chtěli slyšet. A nejlepší by bylo, kdybyste poslali na WhatsApp hlasovku a řekli nám, proč zrovna volíte ten song. Takže 724-634-634, hlasovka na WhatsApp, jaký song byste tu chtěli mít za chvilku. No a za chvilku mrknem na ty vaše hlasovky. A za chvilku hlavně pustíme si ty songy. Morning Boost.
1: Fajn. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Daft Punk, Get Lucky v tuhle chvíli na Fajnu, 6 minut před 7 hodinou. Doufám, že dneska budeme všichni tak nějakým způsobem lucky. Je pátek, hele, to už je dobrý, to už je dobrý, to už je hodně dobrý, ne? Ne dobrý, výborný. No a já jsem před mou chvilkou říkal, ať pošlete hlasovku s tím, co byste tady za malý okamžik chtěli slyšet, nebo právě teď chtěli slyšet. Takhle, hlasovku, nebo nejrychlejší hlasovku poslal David, takže mě nezbývá nic jiného, než Davidovi předat mikrofon a vlastně David se teď na malý okamžik stane moderátorem Fajnu. Já to nebudu okecávat. Pojďme se podívat na to, co nám David připravil do playlistu. David připravil tohle.
1: Zdravím, Fajn Radio, všechny posluchače. Takže určitě Justin Bieber a Nicki Minaj, aby jsme se všichni nastartovali na ten páteček a všem do kuchyně, co vařej, a pro ty, co všichni jedou z makra a mají nákup v autě. Jo, zdravím, ahoj.

0: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.

0: TikTok, YouTube. Sleduj Fine. Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Jedna z nejmenších republik světa se přejmenovala. Tichomořský stát Nauru bude nově oficiálně používat název Nauru, což je původní označení v místním jazyce. Změní se i mezinárodní kód země a nové označení dostanou také její obyvatele. Za pokoj ve spolubydlení studenti nejčastěji platí kolem 8 až 12 tisíc korun měsíčně. V Praze klidně i víc, jenže za tyhle peníze občas dostanou plíseň, opadávající zdi nebo rozbitou kuchyň. Kvůli vysokým nájmům ale spousta z nich bere i bydlení, které má od ideálu hodně, ale hodně daleko. Třetí díl filmu Machři s Adamem Sandlerem je oficiálně v produkci a začalo se i natáčet. Film vzniká pro Netflix a natáčet se má nejenom v USA, ale i třeba ve Francii nebo Itálii. Premiéra zatím nemá přesný datum, ale očekáváme tento banger někdy v roce 2027. Fajn.

tak teď jsem pochopil, proč některé z vás štve slovo banger. Nic proti tobě, Míšo. Krásné dobré páteční ráno všem, 7. hodina je tady. Je to tady nabitý. Řekneme si, co dělat, pokud vás nebaví prát prádlo. A nebo že děsit lidi v kostýmu smrtky, zvlášť na místě, kde jistý dotyčný děsil lidi v kostýmu smrtky, není úplně fajn. Kromě toho playlistu, v playlistu třeba Tame Impala, Jenny, jejich dráku a taky Alan Walker. Walker. Dobrý, no. A nebo Role Model. Tak tyhle bangry právě teď. Morning.

Tim Impala, Jenny, jejich Drákula na fajnu, krásné, dobré páteční ráno, 7:15 aktuální čas a já tady mám ultimátní hack pro všechny, které nebaví prát prádlo. Respektive vyprat prádlo je v pohodě, ale takový to, jak to pak musíte pověsit a když sušíte doma v bytě a nemáte otevřený okna, může začít vznikat plíseň, pak ještě to musíte složit a když si neumíte pomoct, tak to předtím ještě vyžehlit. Tak co kdybych vám řekl, že tohle to všechno by vám zabralo tak polovinu času. Jistá firma, která se říká Herkleon, spustila Kickstarter na samočistící tričko, které stačí prát jednou za měsíc. Takže ještě víc než polovinu času vám to zabere. Respektive míň. Zní to skvěle a pro naše přítelkyni, které jsou naprosto zlatý a dokonalý a perou nám prádlo, to zní ještě skvělejš. Má to ale jedno úskalí. A to, že nosit celý měsíc jedno tričko, a to si dřív nebo později někdo všimne. A pak mu vysvětlujte, že máte nějaký speciální samočistící tričko z nějakých super mikro nanovláken s nanorobotama, který Spider-Manovi po natáčení filmu Brand New Day ještě zbyli. Ono chodit v jednom tričku celý měsíc, to bychom byli za hnušáky, ať už by to tričko bylo samočistící nebo nesamočistící. Takže bych doporučoval koupit si třeba 4, jo? Na každý týden jedno, to už je takový jako vstřebatelnější. Nejlépe každý v jiný barvě. Takže pokud jste nevěděli, co dát vašemu muži jako dárek, nebo jste nevěděli, co dát vašemu hudebnímu manažerovi jako dárek, tohle je odpověď. Svým způsobem je to dárek hlavně pro vás. Morning Boost.

Dobré ráno všem s Fajnem, tohle je Loi, její Red Eyes, 21 minut po 7 hodině. No a za chvilku si dáme nostalgický walkinko, nostalgický walkinko, nostalgický walkinko na Fajnu.

0: Jeho hotel room service. Tak takhle to tady bude za malý okamžik vypadat. A pokud jste si říkali, že ten začátek tohohle vstupu byl bizár, tak oproti dnešnímu bizáru, ne, který si dáme za chvilku, to nic nebylo. Morning Boost.
1: Fajn. Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Výhry.
9: Slevy.
8: Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Stellar Room Service. Půl osmý aktuální čas, krásné dobré ráno s Fajnem, je tady bizár dne.
1: Bizár dne.
2: Bizár dne. Fajn.
0: Jedno z nejhezčích gest není to, když vám babička dává peníze k narozeninám, ale to, když se někdo převlíkne za nějaký postavičky z filmu a jde potěšit a rozesmát lidi do nemocnice. Jenže jeden pán si to přebral tak trošku po svém a místo toho, aby se převlíknul třeba, nevím, za Mickey Mouse nebo Kapitána Ameriku, převlékl se za Kapitána Smrt. Jo, prostě za Smrtku. Za Smrtku. Bro, v nemocnici. Za Smrtku. Nevím, no, jakoby. Představa, že ležím v nemocnici a někde na mě zpoza rohu vyskočí tenhle debil, asi by mě to jako kleplo. O něco dříve. Kdo tohle z toho rádio posloucháte častěji, tak víte, že nám tady jako černý humor úplně nevadí. Ale tenhle týpek je takzvaně finální boss černého humoru. Jako připadat vám vtipný, strašit lidi, kteří jsou v nemocnici a jsou na tom špatně, převleku za Smrt, nevím, no. To je jak myslet si, že projedete křižovatkou dřív jak houkající sanitární vůz. Prostě píč.
1: Jediná horší věc, než být zaseklej v dopravní zácpě.
2: Točet v autě bez Fajnu.
1: A bez nálady.
2: A bez skvělejch songů.
1: Fajn.
0: Tak teď toho Filipa možná trošku víc a líp chápem. Neměl naladěnej Fajn. Hranatá chyba.
1: Deep

0: Robin Schulz, Cyril Samart, jejich World Gone Wild. Tady na Fajnu, kolik? 3 minuty před 7:45. Pokračujeme dál. Za malý okamžik song s názvem Fabulous. Song, který má na svědomí Mac. My si ho tady dáme v plný kráse. Kromě toho Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it. Tak tyhle songy za malý okamžik na lepší ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.

0: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
8: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Here we go.

Eva Farnaj, Perpetuum Mobile, 5:05, krásné dobré ráno s Fajnem. A pokud jste někdy snili o tom, přenést se do světa Harryho Pottera, tak je to konečně možné a konečně je to možné i tady v Česku, nejenom v Londýně. Protože otevřeli Bradavice své brány tady v Praze, slovo se tu uteklo, nevadí. Otevřeli brány v Letňanech, protože tam začala výstava právě ze světa Harryho Pottera, takže pokud jste neměli plány na víkend, tohle je ideální volba. Fanoušci se mohou těšit třeba na autentický filmový rekvizity, tady čtu, taky originální kostýmy, velkou síň, všechny bradavický koleje, OK, Hagridovu chýš, vždycky jsem chtěl vidět Hagridovu chýš naživu, a zapovězený les. No, tak není toho málo, teď koukám dokonce i na fotky, jak to tam vypadá, a jako vypadá to velmi, velmi autenticky. Tak jo, tak doporučuji. Sice jsem tam ještě nebyl, ale z fotek to vypadá, že to bude fakt banger. Takže výstava Harryho Pottera v Letňanech. Ideální plán na víkend.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Je mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
2: Online. Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Umělá inteligence od Mety během bezpečnostního testu omylem pronikla do systému jiné společnosti. Nikomu sice nezpůsobila škody, ale incident znovu otevřel otázku, jak dobře máme stále chytřejší AI pod kontrolou. Žena s extrémně dlouhým jménem nedostala proplacenou zdravotní péči, protože její jméno se nevešlo do systému pojišťovny. Ten ho pokaždý zkrátil jinak a vyhodnotil ji jako jiného člověka. Pražský Letňany otevírají výstavu Harry Potter The Exhibition. Fanoušci stálý ságy se mohou podívat na filmové rekvizity, kostýmy nebo třeba i známý místa z Bradavic.
1: Fajn.

Fajn. Krásné dobré ráno s 8 hodinou. Pokračuje Morning Bush na Fajnu a startuje poslední hodina pro tenhle ten týden v rámci téhle té show. Čeká nás takhle při pátku třeba New Music Friday. To znamená, že mrkneme na nový songy. No a teď mrkneme do playlistu, co nás čeká teď. Sigla, Jacksumi, Ilin Kidron, jejich Riptide, anebo do Chemical Brothers, jejich Go. Což je ideální song pro posluchačku Clarku, jak tak vím. Ale ideální song i takhle po ránu. Tak doufám, že Clarka poslouchá. Pojďte poslouchat ostatní. Já jdem na to.

jejich Need Your Love. 12 minut po 8 hodině. Tady na Fajnu. Dámy a pánové, musím se s váma o něco podělit. Před chvilkou mi přišla zpráva do studia, za kterou jsem vlastně rád, a zní takto. Čau Fiky, chci se tě zeptat, co děláš o víkendu? Jedem s klukama na slapy chytat ryby, tak jestli nechceš jet s náma. Čau Petr. Péťo, já ti nesmírně děkuju za takovouhle zprávu. V životě mě jinačí zpráva nepotěšila jako takhle. Ani když mi moje holka odpověděla na to, jestli se mnou bude chodit. Fakt jako teď to nemyslím jako sarkasticky, fakt dík. Záleží, jak to myslíš. Buď na ryby jako na ryby klidně, ale na ryby jako na ryby by mi doma neprošlo. Tak se pak můžeme domluvit. Tak když teď víte, co budu dělat já o víkendu, co bude dělat Péťa o víkendu, chceme vědět, co budete dělat vy o víkendu. Pojedete taky na ryby? Nebo pojedete na ryby? A nebo pojedete někam jinam? Kam? 724634634. Pojďte dát vědět, co vás takhle o víkendu čeká. Morning Boost.

tě kam budeš chtít, tam, kde budou všechny rána slunečný, kde cokoliv chceš, to můžeš mít, a všechny krizi věci jsou tam skutečný.

0: Sofiányho VMBR, neboli Věř mi, budeš ráda. V tuhle chvíli na Fajnu 20 minut po 8 hodině, naprosto dokonalej letní song. A protože mi před malou chvilkou přišla zpráva od Petra, který mě o víkendu zve na ryby, zajímalo mě, co budete dělat o víkendu vy. Ne, abych si když tak zjistil, jestli jsou nějaké lepší možnosti, ale pojďme mrknout na to, co píšete. Čauky, jdu svému nejlepšímu kamarádovi na svatbu za svědka, takže víkend je jasný. Ahoj Jarda. Tak si to hlavně, Jardo, užijte, moc to nepřežeňte. Ahoj Fajn Rádio, tady je Pája. Pojedu do P, teď hvězdička, protože hlídám děti. Tak bude chtít hodně sil, Pájo. Tak se drž, poslouchej Fajn, my ti s tím pomůžeme. Respektive ne s hlídáním, ale s tím, abys to přežila. Ahoj, my jdeme, teď mi to zhaslo, my jdeme s manželem zítra kamarádům na svatbu, moc se na ní těšíme, hezký den Hanka. To jsou samý svatby, zajímavý. Čau Fiky, já jdu na rapovou show jednoho místního rapového labelu, můžeš se přidat a můžeme dát drink a já můžu chytat ty ryby. Jasně. Díky za nabídku. Ještě tady máme jednu zprávu, kterou píše Jirka. Čau, o víkendu nejedem na ryby, ale kámoš má rozlučku se svobodou, tak jdeme na ryby. Můžeš jít s náma, Jirka. To jsou samý nabídky. Já nevím, jestli chci chytat ryby takhle. Ale jinak moc děkuju všem, co jste napsali, ať už něco o rybách nebo s čímkoliv jiným. Doufám, že si užijete víkend a my pojďme užívat dál náš playlist. Za malý okamžik Lady Gaga. Morning Boost.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
3: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
4: Music. Fine.

Hezký páteční ráno s Fajnem, tohle je Lola Young, její Messi, která dohrává na Fajnu v 8:30. Dámy a pánové, protože je pátek, pojďme mrknout na nový songy, který tenhle týden spatřili světlo světa. Jako první song, tady máme jeden song, takhle. Zeptám se, co křičíte na psa, když najde nějaký fuj table na zemi? Nech to bejt, nech to bejt, nech to bejt, vždyť svět není tak pláče. Nech to bejt! Nech to bejt, nech to bejt, nech to bejt, miluju jak tančí. Tak to je název songu, který má na svědomí Slavíček a taky Franta Prachář. Totální rodeo vibe. Minulé týlo se ztratíš, já už se nechci nikdy bát. Tenhle song už v tuhle chvíli najdete na Spotify. No, pojďme dál. Jako další song se nám představí tohle. Alex Warren, jeho Rescuer. Song z připraveného alba, který se bude jmenovat Wild Child. Album, který vyjde na konci tohohle měsíce. Takže prázdniny sice skončí, ale aspoň něco dobrýho to přinese. Snad. No a dnes tady máme dokonce dva český songy, protože tu máme tohle. Respektive československý. Separ, taky Pemrebic. A jejich Kletby. To je soundtrack k filmu Bojovník. A by the way, ve filmu se objeví i Kellyn. Ten na tomhle songu ale není. Ten Kellyn se vetře fakt všude. Tak tohle jsou nový songy, které už teď najdete na Spotify nebo Apple Music. A my se pojďme podívat na to, co najdeme teď u nás v playlistu tady na Fajnu. Zara Larsson, její Lush Life. Hezký ráno.

0: Tohle byl Alex Warren, jeho Passenger na Fajnu. 3 minuty před 8:45. Dámy a pánové, jak se cítíme v pátek v práci? Takhle. Down, down, down, down, down. Ale don't worry, za malý okamžik Leony, její don't worry. A hlavně no stress, víkend před náma. Ty kokos. Lauren Wolf, song No Stress. Tak tyhle ty songy určitě teď v tuhle chvíli potřebujeme. A za malou kamžik si je tady dáme v plný parádě. Hezký ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
5: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma

0: mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
1: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%. Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet Corvette,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.
8: Baby, I
7: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.

0: Lauren Wolf, její No Stress na Fajnu. 8 minut před 9 hodinou, dámy a pánové, znamená to jedno jediné. Morning Boost je pro páteční ráno u konce a dnešní ráno šílený. Šílený jak to, že se týpek převlíkl za smrtku a šel strašit lidi do nemocnice. Nejen tohle jsme si dneska řekli, samočistící tričko, které lze nosit celý měsíc, byl megapík. Taky jsme zjistili, co budete dělat o víkendu, takže pokud jdete na ryby, anebo jdete na ryby, tak ať berou. Užívejte víkend a slyšíme se zase v pondělí od 6 do 9. Tak si mějte, čegis, a teď už Andra, Koček, Kaučka. Mějte se.
1: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
2: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: vědět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
2: Dneska na obloze čekáme jenom jasno až polojasno. Ráno a teď dopoledne, prosím vás, bude na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Jinak teploty je 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy místy až k 30.
0: Fajn.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Tohle je minuta po 9. hodině a tohle je taky Míša.
3: Umělá inteligence nejvíc zasáhne pracovní trh v bohatých zemích, kde může ovlivnit zhruba každý sedmý pracovní místo. Odborníci ale uklidňují, že kromě zanikajících profesí budou vznikat i nové a největší výhodu budou mít ti, kdo se právě s AI naučí pracovat. Šest největších českých bank vydělalo za poslední pololetí letošního roku téměř 48 miliard korun. Nejvyšší zisk vykázala Česká spořitelna, dařilo se ale i dalším velkým bankám. Herečka Jennifer Stone, známá ze seriálu Kouzelníci z Waverly, už několik let pracuje jako zdravotní sestra na pohotovosti. Přiznala, že její pacienti poznávají mnohem častěji, než by čekala, a podle ní jim to častokrát i zlepší náladu.
0: Fajn. Music Boost.

0: Dobré ráno, dobrý den, no tak vidíte, zase jsme to zvládli, konec pracovního týdne tady s náma. Já vás vítám na startu pátečního Music Boostu, 4 společné hodinky toho nejlepšího playlistu. Jdeme na to.
1: Music Boost. Give me five. Fine.

0: dnešních Gimme 5, 5 songů na rozjezd. Uzavírá šabuzí. Taky Mal Smith, jejich Blink Twice. Dáváte si dnešní Music Boost na fajnu, no a já musím říct, že se nám trošku na suckách rozmohl takový nešvar. Máme tady asi nějaký nový trend, nevím, jak to jinak nazvat, týká se klimatizací. Proč vás začali si lidi normálně poustovat svoji klimatizaci? Asi to mělo začít jako nějaký jako vtip, že jsem začala vidět jenom, jak všichni na storíčku měli prostě vyfocenou klímu a tam měli napsáno třeba moje láska. Ano, jako když to vidíte poprvé, tak se usmějete, když to vidíte prostě po 20. už u někoho, tak to už jako není k smíchu, to už jako proč fotíme klimatizaci. Chápeme, že jsou vedra, je to náročný a klimatizace je něco, co nám všem prostě zjednodušuje život v těchto dnech, jo. To znamená, ten, kdo jí má, tak to vyhrál. Ale co ti chudáci, co jí nemají? To mají jako vlezou na ten Instagram a koukají tam na jenom na ty klimatizace. Musím říct, že je to velká provokace. Tak jsem jenom chtěla říct, že pojďme to nedělat, protože jestli nám to začne připadat normální, tak až přijde Vánoce, až přijde zima, začneme si fotit topení. Vždyť je to divný. Je divný si prostě na Instagram dát fotku topení, fotku klimatizace, podlahy, gauče, teď prostě proč bychom to dělali, proč bychom tyhle věci prostě fotili, takže prosím vás, nedělejte to, jo, pojďme se nechlubit, tu klimatizaci si prostě buď zapněte, vypněte, kupte, nekupte, to úplně jedno, ale nechte to být. Za chvilku Nico Santos, jo, Home to You. Tak pro lepší dopoledne, za chvilku na fajnu.
1: Nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

V éteru dnešního pátečního dopoledního Fajn rádia. A já vám teď nasadím brouka do hlavy. Dávám takovou otázku, která na první pohled zní trošku zvláštně, prosím vás, nebojte se toho, jo? Ale myslím si, že dokážu člověka pořádně taky přimět k dobrému zamyšlení. Kdybyste se potkali na prvním rande, jako myslím tím sami sebe, chtěli byste na druhé rande? Pojďte si to představit. Představte si, že prostě jdete randit s někým, jako jste vy. Já totiž mám pocit, že někdy trávíme až moc času takovým tím přemýšlením nad tím, jak by měl ten náš ideální partner vlastně jako vypadat, co by měl umět, jak by měl naslouchat, jak by měl by být takový a makový. A vlastně mnohem méně času řešíme to, jestli ty vlastnosti, které požadujeme potom druhým, nabízíme i my sami. Jo, já vím. Je to docela složitá otázka, musíme si sáhnout sami do sebe. Já jsem říkala, že to nebude jednoduchý, ale pojďme si tuhle otázku tak trošku opravdu jako zvědomit. A zkusme o našich vztazích prozradit víc, než se prostě na první pohled zdá. To znamená 724634634. Pokud byste sami se sebou dokázali žít, nebo aspoň randit, napište mi proč. A naopak, pokud ne, tak co vám chybí? Co vám chybí? Já takhle řeknu to na féra. Já bych sama se sebou dokázala randit, trávit čas, ale žít, to ne.

0: Dominik Fike, jeho White Keys, nám dohrává při pátečním Music Boostu na Fajnu. Já bych se sebou nedokázala žít, musela bych být určitě strašně otravná. Tohle je jedna z vašich zpráv, která nám dorazila do studia. Řešíme tady právě to, jestli bychom sami se sebou dokázali randit. Jestli prostě bychom si sami vlastně vyhovovali, protože opravdu se teď jako řeší to, že hodně času trávíme právě tím, že řešíme, jak by měl být ten druhý, jak by se měl chovat, jak by měl vypadat, a zapomínáme tak trošku sami na sebe. Ty vaše zprávy spíš odpovídají tomu, že se asi jednoznačně shodneme na tom, že sami se sebou bychom nemohli chodit. Taky tady máme zprávu: ahoj, mám to stejně jako ty, klidně bych se sebou randila, ale že bych si měla představit žít se sebou, co si budem, chtělo by to hodně pevný nervy. A takhle to mám přesně já. Jo, jako podle mě na rande jít jako se mnou, to je sama legrace, sama sranda. Ale doma by to bylo trošku náročnější. Ale Robo nám trošku vyvrací tuhle jednoznačnost naší a píše: okamžitě bych si dal prstýnek a vzal si sám sebe. Vím, jaký mám slabiny a taky silné stránky, takže by to bylo úplně na pohodu. A tak to je zase dobře, že existují lidi, kteří by dokázali jakoby si vzít i sami sebe. To se mi zase líbí, to je dobře. Jen pojďme na to nezapomínat, pojďme nezapomínat na to, že se musíme opravdu starat i o ty vlastnosti, které chceme po druhých, tak aby jsme je měli u sebe. Jo? A jdem na ten playlist. Za chvilku Damiano David, David Guetta, Teddy Swims, anebo třeba Jason Derulo. Music Boost. Music Boost.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste

0: Mrkněte na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Hi, Teddy Swims, David Guetta, jejich Gone, Gone, Gone. 8 minutek do 10. Máme právě teď na fajnu. Zase jsem to pro vás udělala a zjistila jsem, jakou výmluvu pro to, abyste dneska mohli jít někam na pivo, budete mít. Dneska je totiž Mezinárodní den piva. Představte si to, náš český klenot dneska slaví a pojďme si říct, že pořádně vychlazený tuplak je něco, co si občas chceme prostě pořídit všichni. Takže dneska, až chcete třeba, nevím, jestli chcete vyrazit někam, prostě někam do centra, někam na zahrádku, kamkoliv a třeba se to drahé polovičce nebude líbit, tak dneska prosím vás to není jako, hele, jdu s klukama si někam sednout. Dneska je to prostě, hele, promiň, ale prostě pivo má narosky, takže slavíme. Tohle je fajn.

0: sleduj Fajn.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
0: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
3: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
8: Dneska jasno až polojasno. Dopoledne bude na Moravě ve Slezsku ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Jinak teploty 24, maximálně 28 stupňů Celsia.
7: Fajn.
0: Na internetu je hodně věcí.
7: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
7: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
7: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: Třetí minutka po desáté hodině, právě teď na Fajnu, no a tu si dáme s Míšou.
9: Jedna z nejmenších republik světa se přejmenovala. Tichomořský stát Nauru bude nově oficiálně používat název Nauru, což je původní označení v místním jazyce. Změní se i mezinárodní kód země a nové označení dostanou také její obyvatele. Za pokoj ve spolubydlení studenti nejčastěji platí kolem 8 až 12 tisíc korun měsíčně. V Praze klidně i víc. Jenže za tyhle peníze občas dostanou plíseň, opadávající zdi nebo rozbitou kuchyň. Kvůli vysokým nájmům ale spousta z nich bere i bydlení, které má od ideálu hodně, ale hodně daleko. Třetí díl filmu Machři s Adamem Sandlerem je oficiálně v produkci a začalo se i natáčet. Film vzniká pro Netflix a natáčet se má nejenom v USA, ale i třeba ve Francii nebo Itálii. Premiéra zatím nemá přesný datum, ale očekáváme tento banger někdy v roce 2027.
7: Fajn. Music Boost.
0: Music Boost.
10: Music Boost.
0: Andrea Kautzka.
10: 5, 4, 3, 2, 1.
8: S desátou hodinou na Fajnu mám dobrou zprávu pro všechny fanoušky Harryho Pottera, taky pro fanoušky Lubriky, i dneska vás jedna taková čeká. No a taky si řekneme něco o agorafobii. Jestli nevíte, co to je, prosím vás, v klidu, já vím, právě proto to za chvilku rozebereme. Tohle je druhá společná hodinka s Music Boostem. Jdem na to.
7: Music Boost.
11: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Velký love it, love it, love it. Tohle je dnešní Music Boost na fajnu. No máte někdy problém třeba s nějakým místem, že víte, že nemůžete z toho místa odejít a právě z toho máte strach? Bojíte se třeba, nevím, jezdit metrem, nakupovat supermarketu, nebo být prostě na místech, odkud podle vás nejde utéct? Možná to někdo tak máte. Já jsem totiž zjistila teď na posledních několik mých dovolených, že trpím asi nějakou jako úzkostí, zrovna když jsem třeba, nevím, v jeskyni, v letadle. Nebo teď jsem to dokonce měla na moři, když jsem byla na lodi. Ale ne jako úzkost toho, že by se vám něco mohlo stát na tom moři, ale najednou vám přijde ten strach z toho, že si řeknete, sakra, tak jo. Teď, když se mi něco stane, tak docela dlouho bude trvat, než mi přijede nějaká pomoc. Že jste prostě daleko od té pomoci. Prosím vás, já jsem trošku pobrouzdala internetem a má to své pojmenování. Jmenuje se to agorafobie. Jo? Tohle je ten strach, agorafobie. Jedná se o obavy z míst, kde by člověk v případě paniky nebo nevolnosti neměl snadnou možnost úniku nebo pomoci. Ale tohle říká internet. A něco na tom bude. To znamená, jestli to máte jako já, tak v klidu. Protože jakmile má jakýkoliv strach pojmenování, tak to znamená, že se to řeší. Že nad tím pracují vědci. Že jednou na to třeba budou léky. Nebo nějaký prostě rady. Nějaký knížky, jo? Nějaká cokoliv prostě. To znamená, jestli máte agorafobii, hoďte to za hlavu a nechoďte do jeskyně. Posloucháš

0: Cyrus i Flowers. Skvělý songy na fajnu samozřejmě pokračujou. Tady si dáme takovou menší ochutnávku. Za chvilku nás čeká třeba Sombr, jeho Homewrecker. Homewrecker je prosím vás někdo třetí, někdo, kdo vleze prostě někomu do vztahu. A tak chvilku tam jakoby je. To znamená asi ze života. Nevím, jestli ze Somborova života nebo z vašeho, to je úplně jedno. Každopádně tento song je věnovaný všem, kteří žijou ve třech. Někteří o tom ani neví. Musím tohle představovat. Skvělý Michael Jackson. A na toho si trsnem. A jedno, jestli ve dvou, ve třech, nebo jenom sami. Tak leďte fajn.
1: Má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista. Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Me, Dermot Kennedy. Dohrává právě teď na fajnu 6 minutek po půl jedenáctý. A byl to přesně ten song, který jsme si dali před lubrikou.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Sex v práci je jako kafe z automatu. Může tě na chvíli povzbudit, ale dlouhodobě to není nejlepší strategie.

Kamarád jeho Be Mine. Tohle je dnešní Music Boost skoro ve 10:45. Když říkám skoro, myslím skoro ještě 20 sekund, jo, abych byla přesná. Za chvilku Rugale. Musím říct, že tenhle song jsem od něj ještě neslyšela. Máme tady novinku. Wishful Thinker. Rugale, jenom abyste se nepletli, ono to možná zní jako, že je to cizinka. Ne, tohle je český talent, tohle je náš talent. Zpěvačka, kterou můžete znát dokonce i z našeho Fine

0: Next Generation. A my si tady dáme v éteru. Protože co? Protože můžem. Music Boost. Fajn.
1: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem. Brzdy pracujou na max. A tep letí nahoru. Sjed si Trailpark Klínovec, 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
7: Hudba,

0: Instrumental, Jess Glynn, taky Macklemore, jejich These Days. Tohle je páteční dopoledne. No a Harry Potter dorazil do Prahy. Prosím vás, v Letňanech se otevřela putovní výstava Harryho Pottera, jmenuje se Exhibition. Je docela známá, úspěšná, putuje vždycky po celém světě. Teď je v Praze, zůstane tady až do 21. března 2027. To znamená, nemusíte tam úplně jako chvátat, času je dost, ale zase na to pojďme nezapomenout, jo. Pak by vás mohlo mrzet, že byste si to pozdě uvědomili a řekli byste se, ne, teď musím prostě třeba letět, já nevím, do Budapeště to vidět. Je to prosím vás plocha 4000 metrů čtverečních a vidíte tam prostě všechno možný. Rekvizity, kostýmy, dokonce i kulisy přímo z filmu, jako přímo z natáčení. Jsou tam i interaktivní části, kde si třeba návštěvníci můžou vyzkoušet kouzlení nebo přesazování mandragory. Prostě je tam všeho dost a vypadá to fakt jako docela cool. To znamená Letňany, Praha, Harry Potter, zapsat si to.
1: Vždyť je to Harry Potter. Usmívej se, Harry, zasloužíme si být na první stránce.
2: Fajn, tohle je fajn.

0: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.
1: Sleduj Fajn.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
0: Nový tracky.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
2: Dneska prosím vás celý den jasno až polojasno, protože je krásný den, žádný déšť, žádná bouřka, no a teploty docela už trošku nízko, to je 24 až 28 stupňů Celsia. Nejsou to 40, to znamená, zvládli jsme to.
0: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Umělá inteligence od Mety během bezpečnostního testu omylem pronikla do systému jiné společnosti. Nikomu sice nezpůsobila škody, ale incident znovu otevřel otázku, jak dobře máme stále chytřejší AI pod kontrolou. Žena s extrémně dlouhým jménem nedostala proplacenou zdravotní péči, protože její jméno se nevešlo do systému pojišťovny. Ten ho pokaždý zkrátil jinak a vyhodnotil ji jako jiného člověka. Pražský Letňany otevírají výstavu Harry Potter The Exhibition. Fanoušci stálý ságy se mohou podívat na filmové rekvizity, kostýmy nebo třeba i známý místa z Bradavic.
0: Fajn. Music Boost.
1: Music Boost.
4: Music Boost.
1: Andrea Kautzka.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Fajn.
2: I s 11. hodinou pokračujeme s playlistem Fajn Rádia v naší cestě zvládnout páteční dopoledne. To znamená, jestli chcete zvládnout páteční dopoledne, jste tady správně.
0: Music Boost.
2: Tohle už je Kelin, který nás vezme přes Prahu a přes Vídeň zpátky do Prahy.

Salty and Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. 2 minutky do 11:15 na Fajnu. Pojďme si říct, že se ve světě pořád něco děje. Ne vždycky je to pozitivní, ale ne vždycky to negativní nemá žádný pozitivum. Policie zadržela pilota, který měl v kufru přes 70 tisíc tabletek extáze. Ale já vím, že je to průšvih a takhle dobře, že ho dostali, jo. Ty, nedělá se to. Ale 70 tisíc pilulek v kufru pilota. Já si myslím, že to úplně není pašování, ale nějaký plánovaný palubní program. Představte si, že normální pilot přijde, zkontroluje, jestli letušky tam rozdali deky, zkontroluje možná pasy, nebo nevím, to asi nedělá pilot, ale prostě zkontroluje, jestli má všechny tlačítka, jestli všechno funguje. Ale tenhle měl podle mě prostě nějakou speciální nabídku, takový bonusový balíček. Turbulence, občerstvení a nezapomenutelný víkend.

0: úsměv. Nechci ho znova pustit, už ne.
1: V Music Boostu nám na Fajnu právě teď dohrála Eva Farná, její Perpetuum mobile, totální hit, který doufám si všichni nahlas zpíváme, všichni známe ty slova a hlavně to prostě trenduje všude, takže Evičko, děkujeme. No a skvělý songy pokračujou. Sabrina, její Man Child. Je to v podstatě veselá, sarkastická písnička o všech mužích, kteří jsou dospělí jenom věkem, ale chováním jsou pořád děti. Man Child rovná se vlastně mamánek v překladu. Takže všem takovým věnujeme za chvilku tenhle song. Azizam, nebude chybět song ani od Eda Sheerana, který vyšel v roce 2025. Jako první single z jeho alba Play. Azizam, prosím vás, je něco z perštiny, znamená to něco, jako každý to překládá jinak. Někdo říká jako má lásko, má drahá miláčku, někdo říká, že to znamená mám tě rád. Prostě to znamená cokoliv pozitivního, jo? Tak si tam doplňte prostě třeba miláčku a bude se vám to zpívat líp. Tak na fajnu.
2: Dobrý hudby. To je jak drink bez ledu.
3: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
3: Fajn. Vždycky hot.
4: Vždycky fresh.
3: Vždycky fresh.
2: Fajn.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.

0: a Duplex.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
3: Let's

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

Tiffany Harris, Here We Go. Tohle je dnešní Music Bus na Fajnu, 5 minutek po půl 12. No a prosím vás, mám na vás takovou záležitost. Když něco vidíte na obloze večer, něco divného, pojďte se nejdřív zamyslet. Pojďme nejdřív přemýšlet nad tím, co by to mohlo být, než to vyfotíme, dáme na Facebook a napíšeme, že je to UFO. Jo, zkusme prostě různé varianty, než prostě zrovna tuhle. V létě je hodně koncertů, je tady hodně festivalů, to znamená, že se používají různý projekce, jo, které jsou tady docela už jako dlouho, takže nevím, proč jsou z toho někteří pořád tak pav. Ty projekce jsou sakra hodně, jakože vystřelí až vysoko a daleko, prostě jsou vidět všude možně, jo. Dneska už po třetí na mě na Facebooku vyskočil příspěvek, kde někteří lidi právě řeší, co je to na té obloze, je to UFO. Dokonce v těch komentářích je to tady, přišli si pro nás, jsou to UFOni. Ano, tohle je znamení. A na mé ty komentáře jsou takhle šílený a já koukám na tu fotku a říkám si, pane bože, teď to je z duplexu. To prostě je světlo z duplexu. Nebo z jiného klubu, anebo prostě to jsou taky ty typický festivalový obrovský projekce, ty lampy, které opravdu vidíte na ty obloze přesně v tom kruhu. Někdy dokonce v tom kruhu vidíte různý jako logo, třeba nějaký ty konkrétní akce, zpěvačky a podobně. A nebo tam vidíte jenom hvězdičky. A ono to jako na první dobrou působí jako trošku divně, že si řeknete, nad náma se něco chystá, ale ne, je to jenom koncert. No, tohle už David Guetta, Sia, jejich Beautiful Things. Tak si to pojďme pořádně užít.

0: Totální pečka. Aktuálně z filmu Apex. Skvělá scéna. Chemical Brothers, jejich Go. No a na fajnu v Music Boostu si za chvilku připomeneme ten důvod, proč chodíme do práce. Lunch Monkey mají totiž song, který se jmenuje Bills, účty. Ano, pořád se tam zpívá o tom, že chodíme do práce, abychom platili účty. Účty úplně za všechno. Za vodu, za elektřinu. Daně. Už nevím, za co všechno vlastně platíme. Zkrátka prostě je to song, který nám připomíná, aby jsme si ulevili, když bychom třeba pochybovali o tom, proč do té práce chodíme. Tak ano, kvůli tomu. A já vám přeju, aby vám to v té práci dneska utíkalo. Od ruky, od hlavy, od nohy, od nosu. Záleží, čím pracujete. Tak buďte fajn. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i, tak jak slyšíš.
7: Alegria vás zve na výlet.

0: do Ameriky.
1: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
0: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
1: Chevrolet Corvette,
0: Camaro Bumblebee,
1: Ford Mustang GT,
0: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
1: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
0: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
1: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.
4: My name's Jonah Ray.

Joe, jeho End of Beginning, dohrává právě teď na Fajnu v Music Boostu, ve kterém vám teď v hlavě udělám trošku zmatek, ale nebojte se, budu se snažit vám to vysvětlit, co nejjednodušeji. Věděli jste, že Česká republika má svého následníka trůnu? Kdyby, prosím vás, rakouské císařství tehdy nezaniklo, po posledním císaři Karlu I. by nastoupil jeho nejstarší syn Otto. Prosím vás, Otto už tady není. Ale Otto měl syna, nejstarší syn, Karel, který má dalšího syna, a o tom teď budu já tady mluvit. To znamená, kdybychom prostě chtěli mít monarchii, kdybychom chtěli mít krále, tak mezi náma teď chodí prostě mladý princ, je mu 29 let, je to fešák. Můžete se podívat, když teď na jeho sociální sítě. Je to automobilový závodník a já jsem úplně v šoku z toho, že Česká republika má prostě oficiálně svého následovníka trůnu. Já vám teď řeknu jeho jméno. On se říká Ferdinand Zvonimír, ale jeho celé jméno zní Ferdinand Zvonimír Habsbursko-Lotrinský. A mě úplně baví ta představa toho, že i takovýhle člověk musel jednou chodit na základku. A představte si tu klasiku prostě situaci. Tak, k tabuli půjde Ferdinand Zvonimír Habsbursko-Lotrinský. Ta paní učitelka podle mě vždycky radši sáhla po někom jiným, protože vyjmenovat celý to jakoby dlouhý jméno, toho možná v těchto situacích mohlo zachránit. Vy na ně, když tak koukněte, já nevím, třeba Arcivé voda je single. A vy třeba díky němu, sličny, můžete být jednou královny. Oh yeah! Vždycky fresh. Let's go. Fine. Let's get the party started.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
3: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Dneska celý den hezká obloha, jasno až polojasno a teploty 24, maximálně 28 stupňů Celsia.
8: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot
9: News. Umělá inteligence nejvíc zasáhne pracovní trh v bohatých zemích, kde může ovlivnit zhruba každý sedmý pracovní místo. Odborníci ale uklidňují, že kromě zanikajících profesí budou vznikat i nové a největší výhodu budou mít ti, kdo se právě s AI naučí pracovat. Šest největších českých bank vydělalo za poslední pololetí letošního roku téměř 48 miliard korun. Nejvyšší zisk vykázala Česká spořitelna, dařilo se ale i dalším velkým bankám. Herečka Jennifer Stone, známá ze seriálu Kouzelníci z Waverly, už několik let pracuje jako zdravotní sestra na pohotovosti. Přiznala, že ji pacienti poznávají mnohem častěji, než by čekala, a podle ní jim to častokrát i zlepší náladu.
8: Fajn. Music Boost.
10: Music Boost.
8: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
7: Jdeme společně do finále, čeká nás poslední společná hodinka, tak si pojďme ten Music Boost ještě užít. Moje maličkost a skvělý playlist. Tate McRae i Just Keep Watching, anebo právě teď Kygo, One Republic a jejich Chasing Paradise.
8: Music Boost.

0: dnešní páteční odpoledne s Fajnem, ve kterém teď musíme přijít společně na úplně to nejhorší, nejhorší místo na první rande. První dojem je důležitý, jestli někdo tvrdí opak, ne, není to pravda, prostě je důležitý. Je důležitý vybrat místo na rande, který je prostě fajn k tomu poznat jeden druhýho. A není to úplně jednoduchý. Kam se údajně nevyplácí někoho brát, je třeba prosím vás posilovna. Nechápu, že někoho tohle může napadnout, někoho pozvat na rande do posilovny, ale prej se to děje a možná častěji, než si myslíte. Taky je to prosím vás klub. Ohledně jakoby kluby, bary, tam je strašně hlučný prostředí. Tam se prostě nemůžete slyšet, takže jakoby ne. Takže posilovna ne, kluby ne. Co se prej taky nedoporučuje, pozvat někoho domů. Mě to nejdřív zarazilo, protože jsem si říkala, že to není přece jakoby úplně špatný, jako doma je klid, ticho, ne, jako nevím, nepřišlo mi to úplně špatný, ale pak jsem se zamyslela nad tím, že to trošku divný. Je vlastně pravda, že když vás na první dobrou, hned jako na první rande pozve někdo k sobě domů, tak to trošku smrdí prostě. Já vám řeknu, co je to za mě, za mě je to kino. Já nechápu, jak někdo může jít prostě s někým na první rande do kina, protože tam přece musíte jenom mlčet a koukat se na ten film. Potom filmu samozřejmě pak víte, o čem se povídat, protože jenom se povídáte o tom, jestli ten film byl dobrý nebo špatný, jaký vlastně byl. Ale prostě kino ne. A co úplně jako možná až nesnáším a opravdu děje se to taky často, jsou sauny. Prosím vás, já chodím do sauny, protože potřebuju relaxovat, jo? A mám taky pravidlo, že sauna rovná se mlč. A opravdu chodí tam lidi randit, to znamená, vy přijdete do sauny, že si prostě odpočinete, sednete, zavřete oči a najednou slyšíte, no a jaké jsou tvé teda tvé koníčky? No pane bože, koho to v té sauně zajímá? Prosím, takže ne, do sauny taky nikoho nezvěte. 724-634-634. Pozval vás někdy někdo na první rande někam, kam jste prostě buď nešli z nějakého svého vlastního principu, anebo to prostě bylo divný? Jaký místo je úplně to nejhorší?
1: Fajn. Hudba, co si snad ani nezasloužíš, stejně ji dostaneš. Music Boost s Andreou.

0: Jax Jones, taky Martin Solveig, All Day, All Night. Tohle je dnešní Music Boost, ve kterém jsme přešli na to, kde randit a kde ne. Ano, máme tady seznam těch nejhorších, ale fakt nejhorších míst podle vás, kam se prostě nevyplácí někoho pozvat na první rande. Je to pro vás kino. Nemůžete si tam přece povídat. Pak je to taky sauna. Nesmíte si tam dokonce povídat. Jsou to všechny kluby a bary, prostě moc hlučný prostředí na to s někým se seznámit, někoho poznat. Posilovna, prosím vás, proč? Proč se tohle děje? Proč se před někým dobrovolně potit? Ne. Taky píšete bazén. To mi taky přijde na první rande, taky nehodící se, jakože ukazovat se hned v plavkách, to asi úplně nechce každej. Taky jsme se shodli s většinou z vás, že je taky divný někoho si pozvat hned domů. Na první dobrou, jako prostě ne, je to divný. Jako třetí, čtvrtá schůzka, proč ne, ale na poprvý, A možná se ptáte, že teda my jenom kritizujeme ty místa, kde se to jako nehodí, proč neřekneme teda, co s tím, kam někoho pozvat na první rande, tak já vám to povím. Je to večeře, v nějakém hezkém normálním podniku, prostě si dá dobré jídlo, no, u toho si prostě popovídat, když je teplo, tak se jít pak projít. Kafe do ruky, jo, prostě procházka, pohoda. Taky někdo doporučuje šlapadla. Jo, to mi přijde docela mega dobrý. Když by mě nějaký kluk pozval na první rande na šlapadla nebo nějakou lodičku, tak bych šla. To mi přijde fajn. Taky mi někdo napsal, že první rande se svým současným partnerem měla ta slečna na houbách. Že jí prostě klučina pozval na sbírání hub do lesa. A já nevím, já bych se trošku bála. Ale asi to vyšlo. Za chvilku už pro lepší den, pro lepší náladu, pro lepší odpoledne na fajnu Alex Warren, jeho Forever Dream. Tak leďte fajn.
1: To nejlepší

0: vždycky je hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Winter Rocks. Want It Back. Tohle je song, který nám dohrává 6 minutek po půl jedný odpoledne na Fajnu. Naše produkční Irča dneska říkala, tyjo, jo, zítra je den orgazmu. Trošku si podcenila dnešní lubriku, ne? No jo, tak to jdeme napravit.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Orgazmus je asi jediná věc na světě, u který muži nepotřebují návod. A ženy občas pochybují, jestli existuje.
2: Fajn. Tenhle banger ti nezlepší život. Ani omylem.

0: Milky, taky Molgrab, Just the way you are, song, který nám právě teď dohrál v Music Boostu na fajnu. No a je to tady, dámy a pánové, čtvrt hodinka posledního společného času dnešního vysílání s Andreou. No to znamená jedno jediný. Jako vždycky poslední song někomu věnujeme. Harry Styles, jeho American Girls. Komu to asi bude? Zeptala jsem se Irči dneska tady, jo, naší produkční. Říkám, komu bychom to Irčovi věnovali? Nikomu. Irča neví, komu by to chtěla věnovat. To nevadí. Já ale vím. Já dnešní song věnuju všem, kteří milujete rajčata. Snad jste nečekali nic hlubokýho. Prostě málo lidí má rádo rajčata, jsem nedávno zjistila, že hodně lidí fakt vybírá prostě rajčata v jídle. Sušený rajčata, konzervovaný rajčata, všechny možný rajčata. To znamená, jestli ještě existují milovníci rajčat, tak pro vás za chvilku Harry Styles. Music Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči.

0: kalbi.
1: Tenhle zvuk moc dobře znáte vždycky, když se loučím. Tak ano, dneska je to stejná věc. Loučím se, odcházím, jdu si užít víkend, vy udějte to samé, doufám, že vás nečeká nic náročného, jestli ano, tak to prostě zvládněte, no a v pondělí se uslyšíme znovu. Teď už Kristýnka, takže vy pokračujte s naším playlistem, protože ty songy pořád budou, nikdy nepřestanou a pořád a nepřestanou být tak skvělý. Takže vy si to užívejte, no a já mizím. V pondělí startujeme znovu dopoledne 9.00 Music Bus, ale nebudeme přebíhat. Čeká nás super víkend, tak ahoj. Oh yeah. Let's go. Fine.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons. It's Olivia Rodrigo.
5: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
11: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
12: Čau, tady Sofian.
13: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
11: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
14: Od pondělí do čtvrtka.
11: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
15: Na internetu je hodně věcí.
16: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
15: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
16: Instagram, TikTok, YouTube.
15: Sleduj Fajn.
17: Rosnička Kristý je na místě, pojďme se podívat na počasí. Teploty jsou podle mě ideální páteční. 24 až 29 stupňů, to je teplo, ale zároveň už to konečně nejsou ty extrémní tropy, jaký jsme tady trpěli ty poslední dny. Dobrý, navíc na horách, v 1000 metrech nad mořem je kolem 19 stupňů, to už je úplná pohodička. Bude polojasno až jasno, na jihu Čech by sem tam mohla být nějaká zvýšená oblačnost, možná i nějaký přehánky, ale nebojte, bude hezky, deštníky nepotřebujete.
16: Fajn.
14: To nejlepší z rádia.
16: Fajn.
14: A momenty, který musíš vidět.
15: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
14: Jsme online.
16: Online.
15: Jsme na DAB+.
14: Jsme v aplikaci Radia.cz.
17: Jedna minutka po jedný odpoledne a už je tady Adam, aby vám řekl, co se kde děje.
18: Zakázaný látky v kosmetice. O honu na ně podala zprávu hygienická stanice kraje Vysočina, kde od začátku letošního roku objevily stovky produktů se zakázanou látkou Lilial a nebo TPO. Produkty musí být po kontrole stažený z prodeje a zlikvidovaný. Skupina mezinárodních vědců našla v barmském Jantaru 99 milionů let starého předchůdce dnešních světlušek. Díky výborně zachovalému stavu brouka to vědcům umožňuje líp prozkoumat evoluci světélkování. A součástí týmu byl i Čech Robin Kundrata. Den D pro zpěváka Marka Ztraceného. Dneska ho čeká největší koncert v jeho dosavadní kariéře. Jako první český hudebník vystoupí na pražský Letenský pláni, kde měl svoji show Michael Jackson nebo Rolling Stones. Očekává se návštěva přes 70 tisíc lidí.
16: Fajn.
17: Váš oblíbený den je tady, páteček, a s ním i Fajn warm-up. Máme jednu hodinu odpoledne a rozjíždíme. Před náma 4 hoďky, 4 společné hoďky a vy víte, co je naše páteční mise. Připravit se na víkend, rozjet pořádnou party, rozespívat hlasivky, roztančit boky, tělo. Takže vy víte, co máte dělat. Jdem na to. V první hoďce si budeme povídat o cestování, povíme si o tom, proč je to na letišti tak sakra drahý. No a taky si dáme ty písničky. První z nich už teď, Fall VAD Pnau a jejich Changes. Tak si to pojďte užít, startujeme.

Nevím, co může být lepší páteční soundtrack v létě než Zara Larsson Lush Life. To nám připomnělo, že si musíme užívat léto naplno a vám to hlavně připomnělo, akorát když kafe stojí 200, no to nejde. Proč kafe, kapučíno třeba stojí na letišti pomalu tak jako cena letenky s nízkonákladovkou? No nejde jenom o to, že by obchodníci ty prodejny dojili, protože můžou, protože ve chvíli, jakmile projdete bezpečnostní kontrolou, zmizí veškerá konkurence, prostě vy nemáte kam utíct a musíte si někde tu sváču koupit. Navíc tam ale kavárny platí fakt astronomický nájmy, zásobování tam musí procházet přísnýma bezpečnostníma prověrkama a provoz běží od brzkýho rána do hluboký noci. Takže i náklad na ty zaměstnance není úplně malej. Letiště tak musí prostě vydělávat na tom, že máme hlad, žízeň a 2 hodiny volného času do odletu. A právě v téhle chvíli si myslím, že často nastupuje taková ta česká spořivá nálada, ten mindset. Že prostě, než abychom dali Mailand za nějakou oschlou bagetu nebo croissant, tak si radši vytáhneme alobaly a vytáhneme řízky. A tak by mě zajímalo, jak to máte vy, když cestujete. Kupujete si jídlo a kávu před odletem přímo na letišti nebo si balíte svačinku z domova? Někdo na to nedá dopustit. Tak mi napište, jak to máte vy. 724-634-634. Jste tým, jídlo koupím na letišti, anebo musím si udělat svačinku. Já vám teď posílám do uší další track. Josh Baker, Poppy Back from jejich My Place. Let's go.

0: Neříkejte, že jsem vás nevarovala, že to dneska bude party. Ava Max Spot a Fake právě dohrálo na Fajnu a společně probíráme, jestli si na letišti kupujete to předražené jídlo, anebo jestli si vozíte svoje vlastní svačinky. Máme tady tým lidí, který očividně radši ušetří, anebo se nají předtím. Tady třeba zpráva, většinou se najím při cestě na letiště, něco malého si dám, na letišti radši nejím, píše Miri. Pak tady máme zdravím, já když jsem letěl v červnu na Zakynthos, měl jsem svačinu sebou, před letištěm jsem si ji snědl a pití mi prošlo. Po půl hodině jsem si v letadle koupil stejně sendvič za 150, píše Jarda z Českých Budějovic. No tak tady očividně svačinka i jídlo v letadle, někdo potřebuje obojí. Pak mě pobavila nepodepsaná zpráva. Ahojda, žádná svačinka a kafíčko. To má být po cestě. Na letišti už se ladí jenom hladinka. A víte čeho? Hladinka alkoholu v krvi. Káťa píše, že taky vždycky balí svačinky, že nikam zatím nelítaj, ale když vyrážejí s dětma na výlet, tak jedině kuřecí stripsy, řízky a americký brambory. To jsou vytuněný sváči. Za mých mladých let to bylo suchý chleba se suchým řízkem. No a potom tady, ahoj Kristý, já jsem tým, koupím si něco cestou, mám nejradši čerstvý jídlo, to píše Michal. A pak tady máme někoho, kdo si žije v opravdovém luxusu, protože Renda píše, že má zařazení do VIP salonku. V Praze si tam zajde a může si dát, co chce. Čtyřikrát do roka mu to prej stačí a má tam všechno, co by potřeboval. No tak každý zase to máme jinak, ať už balíte svačinu nebo si koupíte jídlo na letišti. Doufám, že dovču si užíváte naplno, pokud na nějaký jste, pokud se na nějakou chystáte. A pokud ne, tak si uděláme aspoň ve vašich uších s dobrýma songama. Za chviličku třeba Jizu, Zayn, Eyes Closed, tahle romantiárna. Tak zůstaňte se mnou na Fajnu.
1: Nová hudba, zákulisí, hosté a moderátoři ve chvíli, kdy zapomněli, že je zapnutá kamera. To nejlepší z Fajnu na Soušos.
2: Fajn. Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.

0: Ladíte fajn a společně jsme si připomněli jeden z největších hitů od Beyoncé s názvem Sweet Dreams. A pokud máte po dovolený pocit, že potřebujete další dovolenou, vítejte v klubu. Všimli jste si toho nového trendu, že místo toho, abychom si za svoje poctivě vydělané peníze třeba jenom lehli na pláž na 14 dní a nic nedělali, vzali do ruky drink s deštníčkem a fakt se jenom váleli, čím dál víc lidí dobrovolně platí za utrpení? Lidi prostě zbalejí 20-kilový krosny, vypadnou na nějakou pěší pouť do Španělska, anebo rovnou na hory, do Dolomit, na Sněžku, šlapejou po hřebenech v dešti s puchejřema velikosti tenisáku. A je to představa asi toho pravýho hlubokýho odpočinku pro někoho. Psychologové teda tvrdějí s naprosto vážnou tváří, že to není masochismus, že to je únik od schonu a toho takový jako hledání svobody. Ale teda mě ke svobodě bohatě stačí, když mi čišník přinese druhý mochito a nemusím jako potom kvůli tomu šlapat někam na hory. Hory jsou fajn, neberte mě špatně, mám hory ráda, ale jedna válecí dovče za rok je podle mě potřeba. Ale pojďme se o tom pohádat, pojďte se mnou pohádat, jakou ideální dovču si představujete vy. Jste tým lehátko? Nebo taky potřebujete ze sebe vydat fyzický maximum na nějakém pochodu po horách? Turistika. Napište mi, jak vypadá vaše ideální dovolená. Kdybyste fakt mohli třeba jenom na jednu dovolenou za rok, jaká dovolená by to byla? Napište mi na 724-634-634 ideální dovču do mých zpráv. Budeme to takhle společně manifestovat. A k tomu si pustíme song, který budete milovat od Belly Kay. I love it, I love it, I love it. Jdem na to. Baby,
1: I love it. I am Belly Kay.

vidíte, fajn, je pátek a to znamená, že jste úspěšně přežili celý další pracovní týden a právě pro vás byl tenhle song Luis Capaldi, jeho Survive. Ale teď probíráme, kam byste chtěli na dovču, kdybyste si mohli vybrat jednu ideální dovolenou. Byla by to nějaká túra nebo úplný leháro. Peggy píše, že za něj je dovolená prostě 14 dní vůbec, ale vůbec nic nedělat. Prostě se jenom flákat, odpočívačka, lehárko a to všechno. Zdraví Peggy. Další zpráva je, že dovolená by měla být ideálně na rok a víc, no tak samozřejmě, to bychom chtěli asi všichni. Zdeňka, my jezdíme jednou ročně na 8 dní k moři a tak 4 dny se válíme u moře a 4 dny hrozně moc chodíme. Samozřejmě to střídáme, to je pro nás relax. Kombinace v pořádku, to mi přijde dobrý, aspoň to má balanc. Pak tady máme nepodepsanou zprávu, já bych jel do Alp třeba na 2 týdny a prostě si tam lyžoval na pohodu na čerstvém vzduchu, takže tady máme i příznivce aktivního odpočinku. Jarda píše, že má rád leháro i výlety. Největší zlo je, když jsem měl sebou 7letýho hyperaktivního klučíka a jeho maminu. Nic horšího neexistuje, ještě že v srpnu jedu do Chorvatska, tentokrát bez nich. Jarda je zase očividně příznivce solo dovolených. Káťa, ta se s ním shoduje, protože Káťa píše, že její ideální dovolená je, když na ní nikdo nevolá mami. Aperol je studený a lehátko je volný. Ideální kombinace. No ale pak ještě Michal, ten to má zase úplně jinak. Michal

0: CZ. www.onlineshop.cz. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Výhry.
2: Slevy.
1: Zábava.
0: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
0: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
0: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: ranní drink. Cinkne na 8. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.

Ladíte fajn warm up a nám právě dohrál Teddy Swims a jeho Mr. Know It All. A až po víkendu budete koukat na svůj bankovní účet, nezapomeňte se nadechnout. Jestli máte někdy pocit, že při kontrole stavu svého bankovního účtu po víkendu fakt ani nemůžete dejchat, klid, jo, není to infarkt, ale je to odborná diagnóza. Odborníci totiž přišli s novým pojmem, který dokonale popisuje to, že když prostě koukáme do počítače, tak někdy přestaneme dýchat. Když se extrémně soustředíme, píšeme třeba důležitý mail šéfovi, čekáme, než se nám nahraje nějaký soubor, anebo právě s hrůzou v očích otvíráme to mobilní bankovnictví. Náš mozek to vyhodnotí jako boj o holej život a my úplně přestaneme dýchat. Prostě na to zapomenem. Jmenuje se to screen apnoe. Jo, jako máme spánkovou apneu, tak máme screen apneu. Jako pardon, ale u té kontroly už to se nedivím. To totiž není ani nevědomí zadržování dechu. To je podle mě přirozená obraná reakce těla na stav, kdy vám po zaplacení nájmu a jednoho avokádového toastu na branči zbývá na účtu 17 korun. Vaše tělo prostě v tu chvíli instantně ví, že i ten kyslík je vlastně trošku drahá zábava, tak radši šetří zdroje, kde se dá. Takže až budete příště sedět u monitoru s modrou pusou, nepanikařte, jenom začněte možná trénovat dýchání, jak kdybyste se šli potápět. Potápět na dno svýho účtu. My si teď děláme další song, u kterého pořádně nádech, výdech, trénujeme, zpíváme. Jdeme na to, Audrey Hauber, její Sue Me. New music from

Harry, Justin Bieber a song Stay vám posílají jasný vzkaz. A to zůstaňte tady na Fajnu, protože jsme tím sice uzavřeli první společnou hoďku warm-upu, ale warm-up s Kristí pokračuje dál. Další tři hoďky před náma, počítám správně? Jo, takže party pokračuje naplno. Jenom si povíme, jaký je počasí, potom nám Adam řekne, kde se co děje, přijdou prostě zprávy, no a potom pokračujeme v nabitém playlistu naplno. Loot, Matafix, Big City Life, třeba tenhle letní hit už za chviličku. Se mnou na Fajnu, tak zůstaňte.

0: flash. Fajn.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
6: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
8: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
9: Jaký je počasí? No klasicky je teplo, co byste čekali? 24 až 29 stupňů dneska nejvyšší teploty. V následujících dnech se ale zase budou zvyšovat. Zítra podobně kolem 27, v neděli ale už zase nad 30. To stejný v pondělí. Takže si žádný extra ochlazení neužijem. Zároveň jsem si tady přečetla, že v příštích 10 dnech prý nemáme mít žádný srážky, třeba v Praze. To je super, ne? Dobrý, že neprší, ale někdy bychom se potřebovali i ochladit. Pokud chcete, vyrazte do hor, tam by mělo být aktuálně kolem 19 stupňů, takže příjemně. Počítejte s tím, že pocitově je ale ještě trošku tepleji, protože prostě nám nefouká žádný extra větřík. Myslete na to, SPF-ko je vysoký, aktuálně na 6C, takže teda UV, takže vy se namažte SPF-kem, vemte si nějakou pokrývku hlavy a nezapomeňte se celý den hydratovat.

0: který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Dvě minuty po druhý odpoledne a je tady Adam, aby vám řekl, co se kde šustne.
3: V USA byly tři společnosti obviněny z toho, že se domlouvali, za kolik budou prodávat vejce. Za tohle jednání, který vede k umělému navýšení cen, teď musí zaplatit v přepočtu zhruba 69 milionů korun dotčeným americkým státům a 53 milionů vajec poslat potravinovým bankám. V tomhle týdnu už doručili druhou várku vajec. Letošní vedra přepisujou tabulky. Nejvyšší teploty za celou historii měření zahlásilo od začátku léta 77% českých měřících stanic. Přispěly k tomu dvě červnové vlny veder a taky právě probíhající týden. Včera padlo rekordů 6. Řítí se jak lavina. Začalo natáčení třetího dílu trilogie Vyšehrad o fotbalistovi Juliovi Lavickým. Těšit se můžeme na tradiční sestavu ve složení Jakuba Štávka jako Laviho, Šárky Krauzový a nebo třeba Jakuba Prachaře.
1: Fajn.
2: Jedna fajn, warm-up jede dál. Tady Kristý, no a užijem si spolu další hočku. Před náma třeba Luč Matafix, Big City Life. První song, kterým to celý odpálíme. No a budem si dál povídat. Takže si to užijem, jdem na to. Doufám, že už tančíte, zpíváte, užíváte pátek naplno. Pokračujem v téhle náladě. Luč Matafix, ještě jednou Big City Life právě teď na cestě k vám.

hit Where is my husband jsme právě společně doposlouchali tady na Fajnu 14.12 a máme tady šokující zjištění. Češi mají DNA podobnou velbloudům. Ne, nebojte, není to pravda, ale já si jinak nedokážu vysvětlit, že my Češi prej podle nejnovějšího výzkumu vnímáme vedro až na hranici 35 stupňů. Prej až od té doby je to pro nás fakt jako horko. Do té doby je to v pohodě, takový příjemný letní pofukování. Průzkum teda ukázal zároveň, že absolutně bez problémů snáší tyhle africké teploty jenom 16% z nás, ale i tak se statečně tváříme, že všechno OK. Dokud se teda nenápadně neproplížíme do nejbližšího supermarketu a nepředstíráme 10 minut, že hluboce přemýšlíme u chladícího boxu. Já to mám prokouknutý, tyhle metody, co stojíme u mrazáku. No a co nás zachraňuje v těchto vedrech nejvíc? Žádný vědecký zázrak, jeho klasika, ledová sprcha, někdo skočí do rybníka, někdo si dá orosený pivo, ale zajímavý je, že prej to my ženský stášíme hůř než chlapy. Ale řekněme si to upřímně, jakmile teploměr lízne 30, všichni vypadáme, jak kdyby nás přijel parní válec. Ale šokuje mě, že fakt lidi říkají, že je to až 35 stupňů je pro ně moc. Pro mě teda už tenhle týden bylo moc, jak to bylo na 25. Tak mi napište, co je horko pro vás, protože věřím, že jsou tady i tací, pro který je horko třeba už 18 stupňů. Znám lidi, co v 15 stupních chodí v kraťasech. Tak mi napište, co je horko pro vás, jak vysoká teplota už je moc. 724-634-634, pojďme o tom debatovat. A k tomu další track. Šimon Op a jeho Save My Soul. Let's go.

0: Jeden z nejlepších soundtracků pro to, když potřebujete dodat trošku motivace. To byl Nathan Davey a MNEK, jejich Ten Get Back Up. Vaše připomínka, že prostě vždycky musíte postavit se zpátky na nohy. A my společně probíráme, co už je pro vás moc horko. Protože podle výzkumu je to pro Čechy 35 stupňů, ale vypadá to, že se neschodnem. Eva píše, že pro ní je hodně už 25. Letos jsem už několikrát jenom tak z vedra a pro zábavu omdlela. Ať už je to pryč, Evy, pro zábavu. No, tak to snad už by měly ty vedra fakt přejít. Michal píše, že ideální je za něj 21 stupňů vyhýbat se slunci a že na spaní je u něj hranice snesitelnosti 23. Pak už se mu spí blbě, ale že důležitý je to moc neprožívat. Máte spíše, že do práce do 20 stupňů, ale zahrada u bazénu, tam je v pohodě klidně do 30 a ještě grilovačka. No a Honza píše, že pro něj osobně je moc všechno na 20 stupňů. Tyhle vedra jsou pro mě jako za trest. Já jsem to tušila. Já fakt občas nevím, koho se ty vědci ptají, ale věděla jsem, že 35 už je rozhodně za hranou, že pro většinu z nás už je vedro nad 28, něco takového. No a pro někoho ještě míň. Ale jsem ráda, že jste se mnou souhlasili většinou. Za chvilku si pustíme song, který nás vytrhne zase i z tohohle horka, který nám zlepší náladu. Kellyn, Stein 27, jejich Vítej mezi náma. Tak vy vítejte v klubu lidí, kterým je horko. Za chvilku tady společně na Fajnu.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
6: Fajn. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

Ladíte fajn vodu s Kristý a tohle byl krásný emotivní song od Drew Gale s názvem Pretty on Paper. A co bolí víc než zlomený srdíčko, když poprvé narazíte na tvrdou zeď neúspěchu. S tímhle pocitem se teď svěřil zpěvák Joe Jonas z Jonas Brothers, protože otevřeně přiznal, že když vyšla jeho první solová deska, tak úplně propadla u fanoušků a on kvůli tomu musel jít na terapii, protože měl předtím pocit, že na cokoliv sáhne, to se promění v čistý zlato, no jenomže bum. Pak přišla ta pořádná sprcha reality, ze který se občas vzpamatováváme hodně pekelně dlouho. Joe na to potřeboval celý popový album, my ostatní jsme to pravděpodobně zažili už někdy v dětství. Ten moment, kdy si myslíme, že jsme absolutní mistři světa, máme sebevědomí až na půdu a během jedné vteřiny se to celý obrátí a najednou si připadáme spíš jako největší mimoni pod sluncem. Tak se mi pojďte přiznat, kdy byl ten váš moment, kdy jste si poprvé v životě potkali s takovým tím pořádným velkým neúspěchem. Bylo to v autoškole, když jste s obrovským machrováním narazili do kuželu, nebo když jste poprvé pekli bábovku a vzniknul z toho spíš doutnající kráter. Napište mi, jaký první velký neúspěch ve svém životě si pamatujete, ale nebojte, nebudeme potom zůstávat samozřejmě v negativní náladě, spravíme si to písničkama, ale pojďte mi to napsat. 724-634-634 a k tomu pozitivnější song. Revin Lenej, Rex Orange County, jejich Love Me Not.

Ladíte fajn, je 14.40 a tohle byly Kygo, Khalid, Griffin, Trio s písní Save My Love. A my společně probíráme váš první velký neúspěch, který si pamatujete. A ačkoliv jsem říkala, že to někdy může bolet víc než zlomený srdíčko, tak přece jenom do zpráv se nám nějaký zlomený srdíčka tady dostali. Michal píše, že za něj jsou právě největší neúspěchy možná ty vztahy. Že si vzpomíná na kamarádku Míšu, která s ním tehdy nechtěla jít v 6. třídě do obchoďáku. To musel být první bolestivý neúspěch. Michal ale zároveň píše, že si ty neúspěchy nepřipouští. A to si myslím, že je dobrý. Píše, že to bere jako zkušenosti, jako poučení pro příště. A já to beru tak, že každý selhání vás posouvá o krok blíž k tomu úspěchu. To je podle mě dobrý mindset. No ale jak jsem říkala, láska se tady v tom promítala častěji. Adam píše, můj největší pád v životě byl rozvod a nová přítelkyně. To mě zlikvidovalo na 20 let a to jsem nebyl trestaný. Tyjo, tak 20 let, to je velká doba. Musel to být teda náročný období. Doufám, že už to máš za sebou, že už lepší období, ale máme tady i méně závažný neúspěchy. Honza třeba píše, že poprvé vařil brambory ve voku, bez pokličky, cca 3 hodiny. Ve finále se mi uvařil, takže to neúspěch vlastně nebyl, ale mám to jako veselou historku pro kamarády. No teď už nejen pro kamarády, Honzo, děkujem.

Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.

Posloucháte Fine Warm Up s Kristý a tohle byla Eva Farná, její Perpetuum Mobile, kde zpívá, že jsme všichni stejně rozbití. A možná na tom něco je, ale asi nejsme všichni rozbití jako ten týpek, co se právě převlíkl za smrtku. Ve Walesu si totiž jeden 26-letý borec oblíkl kostým smrtky, ale ne na Halloween, to by bylo v pohodě. Ale on vylezl na střechu nemocnice a asi 50 minut tam jenom nehybně stál s kosou a koukal dolů na lidi. Představte si, že jste v té nemocnici, nebo jdete do té nemocnice a kouká tam na vás smrtka. Já si myslím, že existují místa, kde by se úplně neměly dělat pranky. Nemocnice je pravděpodobně jeden z nich. A já jenom doufám, že když se ho ty policajti zeptali, co tam pro boha živýho v tomhle kontextu asi není úplně dobrý slovný spojení, ale když se ho zeptali, co tam dělal, tak doufám, že neodpověděl třeba: já tady jenom čekám na jednu rezervaci, půjdu si vyzvednout balíček. Jestli chcete někdy někoho děsit v kostýmu smrtky, prosím vás, dělejte to na Halloween. Ne před nemocnicí, tam už mají lidi stresu dost. My se jdeme uklidnit od tady toho tématu, jdeme si připomenout, že kostýmy si schováváme na Halloween, máme už ho docela blízko, pořád čas, jo, ale slyšela jsem, že v obchodech už vytahujou kostýmy, takže si to schovejte. No a teďkon si jdeme zatancovat společně s Harrym Stylesem a jeho songem Dance No More. Let's go!

Jonas Blue, Dakota, její hit Fast Car nám zakončil už druhou společnou hoďku Fajn warm-upu. Tenhle song zní, jak kdybyste zrovna byli na nějakém road tripu, stažený v okýnka nebo úplně bez střechy a jenom ten vítr vám vlaje do vlasů. A doufám, že takhle se právě teď cítíte, i kdybyste byli zavřený v práci, jako já. My si to tady dneska užíváme. Je pátek, bláznivý svátek a my pokračujeme v téhle bláznivý jízdě. Už za chvilku další songy, dáme si jenom počasí, Adam nám řekne, co se kde děje, klasika, zprávy. No a potom zase songy. Třeba Nico Santos, Human Being, nebo taky David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, jejich Gone, Gone, Gone. Pokračujeme v téhle nabité jízdě, tak zůstaňte se mnou. Fajn, warm-up jede dál.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Dnešnímu počasí dáváme jedničku s hvězdičkou, dokonalých 27 stupňů, čistý sluníčko a konečně už vzduch nemá konzistenci lávy, dá se v tom normálně existovat. Zároveň nemáme ani žádný déšť, který bychom očekávali. Pro některý možná blbá zpráva, možná byste chtěli schladit, ale jestli se chcete schladit, dejte si nějaký studený drink a vyrazte užívat to slunko. To je moje dnešní předpověď pro pátek.
1: Fajn.
0: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Dvě minutky po třetí odpoledne a Adam už je tady, aby vám řekl, co se kde děje.
3: Americký prezident Donald Trump nesouhlasí se zprávama o tom, že by Amerika měla ve válce s Íránem málo munice. A anonymním zdrojům, který tuhle zprávu předali médiím, vzkázal, že bude usilovat o jejich dlouhý vězení. Po Spartě v tomhle týdnu odehrál zápas ve fotbalové mezinárodní soutěži taky Hradec Králové. Královéhradečtí fotbalisti ale vítězství neslavili. S Bešiktašem prohráli 1-0 po gólu v 80. minutě. Naopak Jablonec porazil lotyšský RFS 2-0. Možná nečekaný obsah se objevil na platformě OnlyFans. Vědci z Kalifornské univerzity na ní poustujou videa svišťů. Jednak se snaží dostat přírodu k lidem, ale taky reagují na federální škrty univerzitám. Profil OnlyMarms má na kontě 1700 odběratelů a vydělal si už přes 100 000 korun.
1: Fajn.
2: Páteční odpoledne je tady a Fajn warm-up pokračuje dál. Moje jméno je Kristýna a moje dnešní mise je dát vám dobrou energii, připravit vás na víkend, který si pořádně užijem a stejně tak si užijem i dnešní společný odpoledne plný nabitý hudby. Povíme si třeba, jaká je nejlepší rada, kterou vám kdy v životě kdo dal a proč jí dávají zrovna ženy, ale o tom za chvilku. A teďkon už jdem na ten první song. Nico Santos, jeho Human Being, do vašich uší posílám právě.

perfektní kombinace na páteční odpoledne, to byly Martin Garrix, Ed Sheeran, jejich song Repeat It. No a chlapi dělají lepší rozhodnutí, když poslouchají rady ženských. Já jsem si to nevymyslela, potvrzují to nový výzkumy a prej to funguje zvlášť v krizových situacích a pod tlakem, protože zatímco chlapi mají prej tendenci řešit věci víc stylem já to tam prostě narvu a uvidíme, ženský do toho vnášejí emoční inteligenci, nadhled a hlavně selský rozum. My prej dvakrát měříme, dřív než řežeme, zatímco chlapi, ty už mají uříznutou nohu, špatnou, od stolu teda naštěstí, ale tváří se, že to byl záměr. Ale bacha na jednu věc, já bych chtěla upozornit, že záleží, s který ženský se ptáte. Kdybyste se zeptali třeba mě, tak je dost možný, že vám poradím úplně něco šíleného. Já jsem takovej ten člověk, co vám řekne, hele, zkus to, co nejhoršího se může stát. No a přesně tahle věta už předcházela historicky velký řadě katastrof. Takže ano, poslouchejte ženy, jenom si nejdřív ověřte, že to nejsem já nebo někdo, kdo to má podobně nastavený. Ale teď mě zajímá, jakou nejlepší radu do života jste kdy dostali vy a jestli vám ji teda dala ženská, nebo ne? Napište mi na 724634634, pojďte si tady takhle vzájemně poradit. No a k tomu další party song BB Rexa Faithless New Religion, protože ten pátek musí pořádně pátkovat, tak jdem na to.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: je River, to je píseň, která nám právě dohrála na fajnou 15.21 a společně probíráme, jakou nejlepší radu jste dostali v životě. Máme tady zprávu Čauky, nejlepší radu do života jsem asi dostala to, že mám, ačkoliv je to možná hnusný, myslet vždycky sama na sebe, zabezpečit sebe, mít sebe na prvním místě a až pak ostatní. Prostě myslet sám na sebe, zní to možná hnusně, ačkoliv se dost lidí takzvaně hejtí za to, že jsou sobecký, ale takhle by to mělo být. Tak jak se říká v letadle, nejdřív musíte nasadit kyslíkovou masku sobě a až pak ostatním. Nemůžete zachraňovat ostatní, když nejste v pohodě vy, takže v pohodě, souhlasím s touhle radou. A Petr píše, na takovou ženu, která by radila, jsem ještě nenarazil, moje ex neuměla nic a přitom byla vzdělaná víc než já. A když už si ty role v domácnosti otočí, tak ať potom neponižuje, že ona je ta vzdělanější. Je, tak Petr je asi naštvaný, no tak doufám, že Petr si aspoň teď to naštvání vybil. Každopádně děkuju za zprávy, děkuju, že jste to se mnou a se všema ostatníma sdíleli. No a já s váma za odměnu za chvilku budu sdílet další track. The Chemical Brothers, jejich Go, to je jasná dávka energie a to přesně v pátek potřebujeme. Tak za chvilku.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Technopark.cz. Hlína lítá vzduchem, brzdy pracujou na max a tep letí nahoru. Sjed si Trail Park Klínovec, 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
0: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. Praga Arena.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.

Benson a její ultimátní letní hit Midnight Sun právě dohrál na Fajnu. A vždyť to je jenom like, o nic nejde. No tahle věta určitě už někdy u vás zazněla. Jedna skupina lidí se tímhle řídí, ale pak je ta druhá skupina lidí, pro který like je rozhodně víc než jenom srdíčko na fotce. Najednou po 3 minutách tyhle lidi zjišťují, kdo je ta blondýna, proč jí dal srdíčko a proč ona jeho začala sledovat už v roce 2022. Psychologové tomu teď říkají digitální žárlivost. A prej to nevzniká nutně kvůli tomu, že by partner opravdu něco dělal, že by nám dával podněty pro to být žárlivý, ale kvůli tomu, že my si v hlavě domýšlíme, jak by to asi mohlo být. Protože buďme upřímní, Instagram to už dávno není jenom ledajaká aplikace, to je někdy trošku plnohodnotná detektivní kancelář. Jedna strana řekne to přesně tu větu, vždyť to je jenom like, a ta druhá, jo? A proč teda si ten like dal zrovna jí? A tohle je téma naší debaty právě teď. Zajímá mě, vadí vám, nebo vadilo by vám, kdyby váš partner pravidelně lajkoval fotky jiných lidí na Instagramu? Nebo je to podle vás úplně normální, je to fakt jenom like a zbytečně se kolem toho dělá až moc velký halo? Napište mi na 724634634, vadí vám, když váš partner lajkuje fotky jiných lidí? No a teď už ale ultimátní letní pecka, Faruko, Pepas, přesuneme se někam na dovču k moři. Tak si pojďte tohle vychutnat, zatancovat a nezapomeňte,

0: Burna Boy se postarali o dodávku totální energie do vašich uší v songu Die Die. A my společně probíráme, jestli vám vadí, když partner lajkuje fotky jiných lidí na Instagramu. Michal mi tady napsal, že mu vadí, když jeho partnerka lajkuje fotky jiných lidí, ale že on fotky lajkovat může. To mi teda vůbec nepřijde fér. To takovýhle pravidlo, to je dvojí metr, to ne, neuznáváme. Nikča píše, že podle ní to opravdu je jenom lajkování a nechápe, že některé její kámošky z toho dělají další světovou válku. Píše, že tomu nerozumí, že bychom měli žít víc okamžikem a míň sociálníma sítěma. S tím souhlasím, někdy ty lajky a tyhle věci řešíme až moc, takže vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Na druhou stranu si myslím, že by to mělo být fér, ne jak psal Michal. Pokud vy vyžadujete, aby váš partner ty fotky nelajkoval, tak vy byste je přece taky lajkovat neměli, ne? To dá rozum. Ať to máte tak či tak, jdeme na další song. Za odměnu za chvilku Olivia Rodrigo, její Drop Dead. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Fajn. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Výhry. Slevy. Zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.

Ladíte fajn Warm Up s Kristý a právě dohrála Tiffany Iris její Vertigo. A zvědavost, to je strašně nebezpečná věc. Většinou to začíná úplně nevinně. Ženská takhle zjistila, že její přítel měl před lety uloženou fotku jiný holky. Tak si ze zvědavosti rozklikla Instagram té holky. A zase jsme u toho, ten Instagram. No jenom, že potom se na ten profil pořád vracela. Znova. Celý 2 roky a pořád se s tou holkou srovnávala. Až nakonec se rozhodla, že to musí zastavit a taky poslala úplně nečekanou zprávu. Prosím tě, mohla bys si mě zablokovat? Já už na ten tvůj profil nechci chodit. Ale sama to nedokážu. Tohle je podle mě přesně ten důvod, proč by Instagram někdy měl mít tlačítko pro moje vlastní dobro už mi tenhle profil nezobrazuj. Protože všichni známe ten moment. Řeknete si, jenom se podívám. No a o 20 minut později už víte, kam ten člověk chodil na základku, jak se jmenuje jeho pes a že v roce 2018 byl na dovolený v Bibione. A přitom jste původně chtěli jenom zjistit, jak vypadá. Bacha na ty Instagramy, radši je vypněte, běžte někam do přírody, zatancovat si, zaspívat. No a k tomu vám pomůže další track Imagine Dragons, jejich Demons. Právě teď do vašich uší. When

Lady Gaga její Alejandro. Tenhle song nám zakončil už třetí společnou hoďku Fine Warm Upu. Já doufám, že vám to dodalo dobrou náladu, dobrou energii a v téhle náladě samozřejmě musíme pokračovat. Znáte to, pátek, bláznu svátek, naše mise je udělat si to hezký, připravit se na víkend a v tomhle Fine Warm Up pokračuje. Povíme si, jaký je počasí, Adam vám řekne nějaký zprávy ze světa, ale i od nás. No a potom zase zpátky k top playlistu. Dáme si třeba Sigalu Easy Love, nebo taky Temper City a jejich Self Aware. Tak už za chvilku, tady na Fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
10: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
8: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Dnešní počasí je úplně ideální. To je takový to hezký léto, 24 až 29 stupňů, takže konečně se neplazíme po zemi, nejsme úplně extrémně spocený, ale můžeme normálně fungovat. Navíc, pokud třeba vyrazíte na hory, tak v 1000 metrech nad mořem je kolem 19 stupňů. To už normálně by se dalo nazvat chládkem po tom, co jsme tady zažívali. Sem tam nás můžou čekat nějaký přehánky, ale nebojte se toho. Déšť pravděpodobně nepřijde na většině území, takže to bude pohodička. Můžete si užívat sluníčka a pátku.
0: Fajn. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: Dvě minuty po 16:00 odpoledne a je tady Adam, aby vám řekl, co se kde děje.
3: Zakázaný látky v kosmetice. O honu na ně podala zprávu hygienická stanice kraje Vysočina, kde od začátku letošního roku objevily stovky produktů se zakázanou látkou Lilial a nebo TPO. Produkty musí být po kontrole stažený z prodeje a zlikvidovaný. Skupina mezinárodních vědců našla v barmském Jantaru 99 milionů let starého předchůdce dnešních světlušek. Díky výborně zachovalému stavu brouka to vědcům umožňuje líp prozkoumat evoluci světélkování. A součástí týmu byl i Čech Robin Kunz.

na pražský Letenský pláni, kde měl svoji show Michael Jackson nebo Rolling Stones. Očekává se návštěva přes 70 000 lidí. Fajn. 3, 2, 1. Už za hodinu Jindra Žampa. Ale teď. And now. Poslední hodina Fine Warm-upu je před náma. Fine Warm-up s Kristý ale nezastavuje. A právě v téhle hoďce to musíme udělat nejvíc nabitý. Doufám, že si užíváte pátek. V tomhle módu samozřejmě pokračujeme, jak už jsem říkala. Zároveň se dozvíme, proč v každém z nás je trošku mívala. Říkáte si, co? No nebojte, za chvíli vám to vysvětlím. Teď už ale pojďme odstartovat tuhle páteční Fine Warm-up party. Sigala Easy Love je první track, na který si v téhle hoďce společně zatancujeme. Tak do toho dejte všechno.

Zlepšujete si páteční odpoledne společně s Fajnem a taky Temper City a songem Self Aware. No a já jsem zjistila, že v každém z nás žije tak trošku mýval. V Děčíně totiž odchytili teď několik mývalů a odchytili je pomocí marshmallownu. A já jsem si tak jako říkala, že vlastně každý máme nějaký svůj marshmallown. Takovou tu věc, kvůli který vám úplně vypne mozek a šli byste kvůli tomu kamkoliv. Někdo uvidí čokoládu, někdo pizzu, někdo třeba energeťák ve slevě, někdo zas uslyší, dneska je doprava zdarma a už vytahuje peněženku. A já jsem třeba přesvědčená, že kdyby mě někdo chtěl chytit do pasti, tak nemusí mít síť, stačí cedule, tady jsou koťátka. Jo, takový to, jak vám rodiče říkají, nechoďte na koťátka, nechoďte na bonbonky, ale určitě všichni nějakou takovou věc, na kterou bychom se nechali nachytat, máme. Takže mě zajímá, na jakou věc byste se nechali nalákat vy? Napište mi na 724-634-634, co je ten váš osobní marshmallow. Prostě, na co byste se nechali nachytat. No a teďko se necháme všichni společně chytit do pasti Michaela Jacksona. Billie Jean, tenhle track právě teď na Fajnu.

0: track Breaking Dishes na Fajnu 16.22 a já jsem se vás ptala, na co by vás stoprocentně někdo nalákal do pasti. Helča píše, doma jsme se společně shodli, že to budou rozhodně kočky, kočičky, koťátka. Vlastníme totiž rovnou 3 chlupatý satany. Tak očividně by chtěli nějaký další satany. S koťátkama souhlasí i Tom z Karlových Varů, který píše, že by se nechal nalákat na koťátka a na holky. Potom tady máme zprávu od Terky, která píše, že by se nechala nalákat na sušenky vlnky, citronové vlnky, který už se dobrých 15 let neprodávají, nevyrábí a dodnes jí chybí jak blázen. Píše, že přítel má úplně stejný kryptonit, jenom v podobě kuřecích lupínků, který se dnes už v té originální formě a chuti nevyrábějí. Ten by prošel piraděma za pytlík takových bramburků. To je super zpráva, tyjo, to mě vůbec nenapadlo, ale za věci, které se nevyrábějí, to bychom asi udělali hodně, pokud je máme rádi. No a Lenka, ta píše, že by se nechala nalákat na noční dívání a pozorování hvězd na obloze, k tomu skvělej drink, prosecco, co víc si přát. Leni, na to bych se nechala nalákat taky. Děkuju vám za zprávy, děkuju, že jste to se mnou sdíleli. No a teď se společně necháme nalákat songem od Subfocus, jejich Elevate. Za chviličku, tady na Fajnu.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia.
1: Sleduj Fajn. Fajn.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Častěji už tam budem.
10: Přestaň. To mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
16: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Music. Fine.

Ladíte fajn, půl pátý odpoledne a tohle by byla Sia Rehab a jejich Unstoppable. A já doufám, že přesně takhle se teď díky tomu songu cítíte nezastavitelný. A nejlepší životní rozhodnutí, ty často začínají větou, prosím tě, to hlavně nedělej. Producentka Spidermana teď přiznala, že Tomu Hollandovi a Zendaye taky na začátku radila, ať spolu hlavně rozhodně nezačnou randit. Prej by jim to mohlo zkomplikovat práci, no ale co, oni neposlechli. A dneska jsou manželé a vypadají hodně šťastně. Je vlastně zvláštní, kolik skvělých věcí v životě vzniklo navzdory tomu, že někdo vedle vás řekl, to je blbej nápad. A vlastně si říkám, že i každý z nás má v životě jednu takovou věc, kterou nám pravděpodobně všichni rozmlouvali. Třeba nerozcházej se s ním, nechoď s ním, nestěhuj s ním, nestěhuj se s ním, anebo se nestěhuj vůbec, nedávej výpověď, nechoď do té reality show a někdy to fakt skončí katastrofou. Ale někdy se ukáže, že to bylo to nejlepší rozhodnutí. Takže mě zajímá, co jste udělali, i když vám to všichni rozmlouvali a jak to nakonec dopadlo. Napište mi na 724634634, co jste udělali, i když vám to ostatní rozmlouvali. A já vám teď pustím song, který mi rozhodně rozmlouvat nebudete. Malcolm Todd, jeho Earrings, právě teď na Fajnu.

0: Kion, její Lush Life, to je ideální soundtrack na léto a na pátek. A společně probíráme nějakou věc, kterou vám vaše okolí rozmlouvalo a nakonec jste to i přesto ale udělali. Přišla mi tady zpráva a rozmlouvala jsem dceři reality show, že to bude ostuda, tak teď nevím, jestli to je moje mamka. Jdeme se podívat na další zprávy. Já už vím, tak mi rozmlouvali chov a gam a dnes po třech letech viděj, jak se daří. Dělejte, co vás baví a co chcete, zdraví Jirka. Tak Jirka si pořídil navzdory odporu okolí domácí mazlíčky. Pak tady máme zprávu, rozmlouvali mi kamarádky jednoho kluka, ať se na něj vykašlu. Taková ta klasika, to asi zažila každá holka, co se někdy zamilovala, že jim ostatní říkali, že není zrovna dvakrát hodnej. No samozřejmě jsem neposlechla a až sama jsem si musela zjistit, jak moc odporně se ke mně může chovat. Asi mám ráda adrenaliny, nebo nevím. Jo, holky, to máme rády, že jo, tady ty špatný příběhy. Klasika. Potom tady ještě další zpráva o partnerovi. Já jsem po 11 letech odešla od partnera jenom s igelitkou, za klučinou. Nic jsme neměli, ale vůbec nic. Všichni mi říkali, že jsem blázen, ať to nedělám, že mám zázemí a všechno, ale já jsem to udělala. Dneska jsme spolu 5 let a máme nádhernýho chlapečka 3měsíčního. Jsem nejšťastnější, že jsem to udělala. Tak já jsem ráda, že tady máme i pozitivní příběhy toho, že to rozmlouvání dopadlo dobře. Pak tady máme Elišku a Fandu, ti píšou, rozmlouvali mi chození s přítelem přes celou Českou republiku. Zpětně tomu rozumím, bylo mi jenom 16, ale teď už spolu bydlíme a máme se tak dobře jako nikdy. Jsme spolu už 6,5 let, zrovna teď vás posloucháme. Ježiš, tak zdravím, to jsem ráda, že ten příběh dopadl takhle dobře. Ráda věřím na šťastný konce, takže jsem ráda, že jste mi poslali i takovýhle pozitivní příběhy. Děkuju za zprávy. No a za chviličku si pustíme další track Juice WRLD, jeho Lucid Dreams, tady na Fajnu za odměnu.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na exim.cz.

0: Black White Keys, tenhle krásný song je jedna z posledních písní, kterou si společně na Fajnu dneska pustíme. A proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví. Pátá hodina je tady a já doufám, že vy jste se mnou dneska bavili, že se mi povedlo splnit naší společnou misi, klasickou páteční, vy to znáte, víte. Pátek, bláznů svátek, potřebovali jsme se připravit na víkend, roztančit, rozespívat, takže doufám, že už jste takhle dobře naladěný. No a teďko v tomhle módu, v téhle náladě bude pokračovat můj kolega Jindra Žampik, takže já vás svěřuju jemu, já už jdu do víru víkendovýho života. Vy taky užívejte den, užívejte pátek, užijte si celý víkend a pamatujte, příští týden se slyšíme zase od pondělka do pátku, od 1 do 5. Teď už ale mizím, vy si běžte užívat a ode mě poslední song, kterým vám dodám poslední ještě dávku dobrý energie, protože tohle bude, jak byste asi čekali, Viktor Šín a jeho dopamin. Dávka dopaminu do vašich uší, já se loučím, mějte se krásně, bye babes.

0: Julie trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh. Fajn.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na klimaexpress.cz.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Na internetu je hodně věcí.
9: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
9: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
9: To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Fajn Drive.
9: Fajn.
0: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
10: OK, 17. hodina odbyla, je to tady, pijátoček. Pojďme si dát společnou hodinku Fajn Driveu. Hele lidi, už za chvíli si řekneme, kolik bláznů je aktuálně zmraženo v kryokomorách a čekají na to, že se jednou ocitnou znova naživu. Do té doby nabitej playlist a odstartujeme to právě teď. Let's go!

0: To nejlepší z hit parád.
1: To nejlepší ze streamů.
0: To nejlepší

0: Damiano David, taky Tyla, Talk to me. Posloucháte páteční Fine Drive a lidi, tohle je za mě level totálního šílenství. Nechat se po smrti zmrazit s tím, že vás za pár set let někdo probudí? Fakt existují lidi, kteří za tenhle ten nesmysl zaplatili. Nechali se po smrti zmrazit v kryokomoře a věří, že jednou bude medicína tak daleko, že je dokáže vrátit zpátky k životu. Zatím to ale samozřejmě nikdo neumí a není jistý, jestli to vůbec ještě někdy půjde, jestli se ty buňky prostě dají obnovit k životu. Takže je to vlastně taková obrovská loterie a sázka na budoucnost. Hele, napište mi, mě by zajímalo, kdybyste tuhle tu možnost měli, šli byste do toho, nechali byste se po smrti zmrazit s nadějí, že vás jednou budoucnost probudí, a nebo je to za vás stejně jako za mě úplná blbost. Napište mi na 724 634 634.
1: Fine Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady. Fine.

0: One Direction, Steal My Girl, neskutečný banger, který nám dohrál v pátečním Fine Driveu. A my se vracíme k tématu, bavili jsme se o tom, že existuje 500 bláznů, kteří jsou právě teď zmraženi v kryokomorách a čekají na to, až jednou budou znova naživu, až je tady někdo na té planetě oživí. Já jsem se vás ptal, jestli vy byste do toho šli. Tady jsou vaše odpovědi. Peťa napsal, jo, když už budu mrtvej, nemám co ztratit. Přesně, Peťo, třeba se to fakt jednou podaří, i když to zatím vypadá absolutně nereálně. Klára napsala ani náhodou. Představa, že se probudím za 300 let a nikoho neznám, je děsivá. To je pravda, hlavně do jakýho světa by se člověk probudil. Vemte si, kam se technika posouvá za 10 let, tak kam by se mohla posunout za 300? To už všude budou podle mě roboti a vlastně ty lidi už vůbec nebudou. A Martin do třetice napsal, kdyby to stálo pár korun, asi proč ne? Třeba bych viděl létající auta. Pár korun to podle mě určitě nestojí. Fine Drive.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
13: Sleduj Fajn na Instagram.

0: Posloucháte Fajn, tohle to byla Taylor Swift, za majkem je Jindra a mě zajímá, jestli podle vás může láska fungovat, když je jeden z partnerů finančně závislý na tom druhém. Podle nového průzkumu skoro polovina žen říká, že díky vlastnímu příjmu dokáže mnohem z nás odejít z toxického vztahu. Nejde o to, že by peníze koupily štěstí, spíš o to, že když máte vlastní zázemí, máte i větší svobodu rozhodnout se, co je pro vás nejlepší. Já si teda říkám, že při té výši nájmu třeba v Praze, tak podle mě je problém z toho vztahu odejít, protože ono platit 30 tisíc nebo 15 už je velký rozdíl. Hele, napište mi, myslíte si, že by mělo mít ve vztahu každý svoje vlastní peníze, anebo je to takový ten old school formát, že chlap prostě živí, jo děti, tak v tu ženu. Napište mi váš názor na 724-634-634.
1: Fine Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa. Hit music now. Turn it up.

0: Posloucháte páteční Fine Drive, tohle byla Tate McRae a její Just Keep Watching. Pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme tady, jestli je podle vás důležitý mít ve vztahu vlastní peníze, anebo všechno řešit společně. Káťa mi napsala, za mě by měl mít každý svoje peníze. Ne proto, že nevěřím partnerovi, ale kvůli vlastnímu klidu. Chápu, prosit si o peníze není nikdy příjemný. Že jo. Tomáš napsal, společný účet jo, ale každý, ať má i něco svýho. Nikdy nevíš, co se může stát. Třeba rozchod, že jo. A Lucka napsala, znám holku, co zůstávala s přítelem jen proto, že si nemohla dovolit odejít. To je strašný. Chápu, že to není úplně jednoduchý, ale vždycky je nějaká cesta, jak tohle vyřešit. My jedeme dál, za chvíli Loy a Red Eyes na Fajnu. Fine Drive.
1: Fine. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Ti tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život.

0: Kdože to má dneska svátek? Šikovný? Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Nový tracky, nový

0: Fajn. Je to tady. Fajn drive končí. Ta jedna hodinka nám opravdu dneska utekla jako voda. Díky, že jste u toho byli se mnou. Užijte si páteční večer a taky víkend. Já se na vás těším zase v pondělí od 17 do 20. Zase na vás připravím nějaký ty peprný tématíčka, taky nabitej playlist. Já se s váma pro dnešek loučím, ale s Fajnem zůstaňte, protože po mně New Music Show se Soňou. Má tady pro vás nabitý ty nejnovější tracky, protože dneska je New Music Friday. Vycházejí nový tracky, no a kdo jiný by vám to měl naservírovat, než právě Soňa. Tak si to dejte a za mě už jenom ty dvě slova. Papa Lala!
1: Fine drive. Fine drive. Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
3: Výhry. Slevy. Zábava.
0: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
0: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
0: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
1: Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. 3 pozemky k bydlení v Černovicích u Chomutova. První za 3 888 000 korun, druhý za 3 632 400 korun, třetí pozemek v Černovicích za 3 877 200 korun, byt 3+1 v Dolní Čermné za 4 410 000 a poslední pozemek v Černovicích za 3 319 200 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn.
8: Music. Fajn. Vždycky hot.

cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu

0: Vivian Westwood, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Hudba, kterou nemusíš hledat. Vypni výběr, zapni Fajn.
2: Fajn.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Věda. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Pilíř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Rata tararara rata trička rata tadadada rata potisk potisk trička potisk trička bela bel bela bela bela bel CZ.
3: Nejnovější trendy
0: a momenty, který musíš vidět.
3: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: All the hits.

0: Tiësto, and you listen to Club Life on Fine Radio.
1: Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Viktor Telágio. Fine.
2: House Culture. Čau, zdravíte.

Česká legenda Vintage Culture právě přichází s novým trackem Hands Up. Za mě je to neskutečný banger, spojení tech house a pořádný surový energie. Tohle je Vintage Culture, Volcoder a

Teď mám pro vás další exkluzivku, tohle je Jill Glaze a jeho remix na You're Not Alone od Calvina Harrise. Tahle klasika dostala trochu novější tech-houseový nádech, tohle je exkluzivní premiéra.

Čau, já jsem Viktor Telláčil a ty právě posloucháš další díl mýho pořadu House Culture. Listen to the fat bass.

Tak tohle je můj pořad House Culture, já jsem Viktor Teládžio, moc vám děkuju, že jste poslouchali. Doufám, že vás tahle epizoda bavila. Těším se na vás příští týden ve stejný čas na stejném místě. A kdo by chtěl slyšet nějaký z tracků, který jsem hrál, tak určitě mrkněte na můj Spotify Viktor Teládžio nebo na Instagramu Viktor Teládžio. Průběžně tam šeruju novou hudbu, tak si to nenechte ujít. Slyšíme se příští týden. Čau.

0: praví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Největší hudební hvězdy.
5: This is Taylor Swift.
6: Hi, it's Harry Styles.
7: Hi, I'm Olivia Dean.
8: Sleduj Fine.
9: Fine.
7: Fine.
4: Vždycky hot. Vždycky.